uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Danem.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Goli Band. Hlavní sobotní

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polívčičku. Se skupinou Marianne jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik fungl nových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marianne třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marianne pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vít Jatroníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráškové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haji! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, tak se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty mi zažil to honuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty couro, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo, no, samozřejmě. Hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. Ať to chceš poslat. Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 kor, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Jo, 50 tisíc. Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vyhodí na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičku nebo Bčičku?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Mějte
2: se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli. Tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelžou. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě,
10: nikdy
11: mě.
10: Přece. To je ale ovečka
11: ovi. Bu, bu, bu, bu, bu. Mě.
10: Je to beránek, beránek. No,
11: ale moje ovečka ode mě dostane korálky.
10: Korálky.
11: Ale já už teďko musím. Mně už to letí. Pa, pa, pa,
10: takže pa, pa, pa.
11: Pa, pa, pa. Mně už to letí a já už letím. Pa.
10: Nebudu to zlobit,
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáčku. Já.
11: Tak. Jde. Ale no, pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Dobrý večer. Jsem tady správně. No to je ale, pravdu.
10: No, hasič je to.
11: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zavalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Čup!
12: No, tak, ale
10: jděte,
12: dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
12: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takový blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivý vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení.

0: Pane major, během mé služby se nic vlastního nestalo. Rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
1: A co se stalo psovi?
0: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
4: Výborně.
3: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
4: Výborně ho debuje.
3: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana, První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
4: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
3: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko, a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: dobrý
1: halo.
5: Den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva,
5: i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, no tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářová krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі маю.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Vídi Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také zabržde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usmělavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko, takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko. A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
8: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: Aha, to než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Střední škola živnostenská v Sokolově modernizovala výuku cizích jazyků. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů pokračuje další etapa opravy varhan. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Dnes bude polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly téměř 1 milionu 200 tisíc korun. Většinu částky pokryl dotační program Spravedlivá transformace. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Pro výuku cizích jazyků škola pořídila celkem 30 nových notebooků pro žáky a jeden pro učitele. Interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. V součástí je také dobíjecí skříň na notebooky i mobilní stojan pro interaktivní obrazovku. Pedagogové tak mohou techniku využívat podle aktuální potřeby a nejsou vázáni pouze na jednu konkrétní učebnu.
1: Kromě jazykového vybavení investovala škola více než 7 milionů korun taky do kompletní obnovy a zabezpečení počítačové sítě. Restaurátoři pokračují s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun. Hotovo bude za 2 roky. Co se týká například píšťal, jejich rekonstrukce už je hotová, říká předseda spolku Alois Skůrka.
3: Ty píšťaly už byly očištěny kompletně, znova naladěny, ta vzduchotechnika byla všechna vyčištěný přívody vzduchu, takže jako ta mechanická část se dá říct v pořádku teď.
1: Na rekonstrukci kostela přispívá jak město Karlovy Vary, tak i Karlovarský kraj a další dárci. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Irán by ho podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů.
0: Sport.
1: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvou hře postarali Marie Bousková a Linda Nosková. A čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům. Finále Davisova poháru se bude hrát v italské Bologni na konci listopadu.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vané slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je teď časně ráno bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak včera jsme dali s Bohem létu a dnes 5 minut po 2. hodině jsme přivítali první podzimní den. Ano, je to tak. Je tu středa 23. září a právě začíná dobré ráno plné písniček a informací, u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Tak hned na rozjezd, tu pro vás máme písničky, co nestárnou od Michala Davida a Věry Špinarové. V ranní anketě Ahoj rádio nám pak děti vysvětlí, proč se nám zdají sny, a taky budeme blahopřát. A komu? Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepelka dnes slaví 90. a popřát mu můžete i s radiožurnálem už o víkendu. Tak si počkejte na podrobnosti, máme 5 minut po 5. hodině a dobré ráno právě začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč se nám zdají sny?
1: Protože se kroutíme.
2: Protože my si něco pamatujeme ze dne.
3: Protože si pamatujeme něco starého.
4: Třeba, aby jsme si pamatovali nějakého kamaráda.
5: Kdyby nějaká kamarádka měla narozeniny, tak abych si si vzpomenul.
6: Sny totiž jsou totiž vzpomínky takový.
7: Aby jsme měli fantazii.
8: A nebo tam bude něco novýho, že se nám to třeba někdy taky stane ve skutečnosti.
9: Zjistíme, jak byla předtím minulost.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrt na 6:02 a dnes máme velice chladno. V Karlovarském kraji se místy vyskytují mlhy a teploty spadly ke 2 až 5 stupňům Celsia. No a po studeném ránu nás čeká převážně slunečný den, ale všechno po pořadě. Dnes bude polojasno, ráno a dopoledne až jasno a zpočátku se ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty vyskočí na 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách naměříme 11 až 14 stupňů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: s rádiem vašeho kraje se probouzíte do středy 23. září a komu budeme blahopřát? Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.

0: si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli Přímor nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
1: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel. Začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
0: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
1: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly téměř 1 milionu 200 tisíc korun. Většinu částky pokryl dotační program Spravedlivá transformace. 7 milionů korun škola investovala taky do kompletní obnovy a zabezpečení počítačové sítě. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Vyřízení žádosti zabere jen několik minut. Nový řidičský průkaz si lze kromě osobního vyzvednutí nechat poslat také do výdejního boxu. Dalším dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění hormuzského průlivu. Írán by mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně prohráli s Belgií 1-3 na sety. A dnes bude polojasno až jasno, ráno místy mlha a přízemní mrazíky a teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 210 u obce Boučí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte první podzimní dobré ráno. V 6:30 skončily první krátké zprávy s Matějem Štechem a já připomenu, abyste si ani dnes nenechali ujít možnost vyhrát v naší houbařské soutěži. Až do konce tohoto měsíce si s námi můžete zahrát o pěknou houbařskou cenu a tou je Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěná taška. No a jak se tedy můžete zúčastnit? Tak stačí si počkat na tuto ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a dovolat se jako třetí v pořadí.

Tak si počkejte právě na tuto ukázku. V našem vysílání může zaznít naprosto kdykoliv. Třetí volající tedy vyhrává. Víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. No ale zpátky k muzice. Je 6:30 a v dobrém ránu pro vás máme písničky od skupiny Krištof a taky Marie Rotrové. Po nich se pak dozvíte, jaké události dnes očekáváme, a připojíme i několik tipů a rad, jak si hezky užít dnešní den a kam se třeba vydat za kulturou. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Vaše ranní společnost se vám stará Český rozhlas Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste s námi tak časně ráno. A co se očekává? Tak poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je rovněž například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například změnami pravidel penzijního spoření, anebo také růstem důchodů starších penzistů. Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes podepíše smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Malé reaktory mají být podle dřívějších vyjádření ministerstva průmyslu jedním z pilířů dlouhodobé energetické strategie Česka. Na tiskové konferenci k podpisu smlouvy v Praze vystoupí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO, britský velvyslanec Matt Field a generální ředitelé firem ČES, Rolls-Royce SMR a Škoda JS. Koncert České filharmonie pod vedením hongkongské dirigentky Elim Chanové dnes v Rudolfinu zakončí 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Zazní díla Bohuslava Martinů, Sergeje Prokofjeva, Antonína Dvořáka a Igora Stravinského. A na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2:05 středoevropského letního času vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. A to je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: výlety v rámci mezinárodní turistické akce Eurorando, na večer autorského čtení anebo třeba na koncert 120 let Jaroslava Ješka. Tak to je jen malý výčet dnešních pozvánek, které na vás čekají v dobrém ránu už za moment. Ale teď přinášíme předpověď počasí. No, musím říct, že v Karlovarském kraji se nám ochladilo, místy se vyskytují mlhy a teploty nám spadly ke 2 až 5 stupňům Celsia. A po studeném ránu nás čeká převážně slunečný den.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a 2 minuty a dnes bude polojasno, ráno a dopoledne až jasno a zpočátku se ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a pilzátěž ta je mírná.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Hezkou středu a příjemné vstávání přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. 6. hodina tu bude už za 9 minut. Spolu s ní také čerstvé zprávy z našeho regionu i ze světa. No ale teď přijměte naše dnešní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezinárodní turistická akce Eurorando nabídne kromě mnoha výletů také například trh regionálních produktů a specialit na náměstí na Božím daru, a to od 10 do 17 hodin. Návštěvníky zaujme také venkovní výstava v parku u kostela svaté Anny v Božím daru, anebo blízká štola Johannes. Její prohlídku je ale třeba si rezervovat. V prostorách staré radnice v Ostrově začne v 17 hodin autorská komentovaná prohlídka výstavy Lucie Výškové nazvané Zvíře v nás. Následovat bude přednáška psychologa Karla Picha na téma Jak předejít vyhoření. Městská knihovna v Sokolově přivítá v 17 hodin a 30 minut Martu Dřímal Ondráčkovou s jejím pořadem nazvaným Udrž ksicht. Autorka představí základní principy a techniky masáží obličeje, stejně jako způsob zapojování cviků. Přednáška na téma Vodík mezi mýty a realitou je připravena od 17.30 v Karlovarské krajské knihovně. Pohled na využití vodíku od katastrofy vzducholodě Hindenburg k technologiím dneška i zítřka nabídne vědec a vynálezce Jaromír Lederer. Pořad reportéra České televize Jakuba Santo na téma Blízký východ a válečná novinařina nabídne od 17 hodin Ašské kulturní centrum Laritma. Večer autorského čtení Miroslava Šilara mají na programu Císařské lázně ve Františkových lázních. Pořad autora knih Švihák lázeňský, Švihák v porcelánu a Švihák non plus ultra začne v 19 hodin. Koncert nazvaný 120 let Jaroslava Ješka začne od 7:30 večer v Mariánsko-Lázeňském městském divadle. Hudbu jedné z ikon české hudební scény zahraje swingový orchestr Melody Gentleman Lednice. A Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, anebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. A k vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Značku kvality regionální potravina Karlovarského kraje získalo pivo, vejce, šunka i mleté maso. V Plzni začala ode dneška nová topná sezona. Poslanci znovu projednají dětský certifikát. Platit má od ledna. Bude polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Oceněním regionální potravina Karlovarského kraje se nově pyšní uzená šunka na Buku, čerstvá vejce z farmy Poustka a 6 dalších kvalitních lokálních výrobků. Jak uvedla za státní zemědělský a intervenční fond Jana Náchodská, jsou to krekry s pečeným česnekem ze statku Jakubov, hovězí mleté ze statku Hlinky, sedlácký kozí biosýr s vlašským ořechem z hospodářství u sedláků, jogurtový nápoj lesní ovoce z biofarmy Nežichov, Pavlova od Jazz Bakery a světlý ležák 12 od pivovaru Krušnohor. Prestižní známku kvality si výrobci převzali v rámci 21. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim v Mariánských Lázních. Plzeňská teplárenská zahájila v Plzni topnou sezonu. Je to přibližně ve stejné době jako loni. Teplé radiátory mohly Plzeňané zaznamenat už od začátku týdne, kdy začala společnost na dálku spouštět všechny stanice. Mluvčí plzeňské teplárenské Petra Sígrová vysvětluje, čím se start nebo konec topné sezony řídí.
4: Se odvíjí podle platné vyhlášky, podle průměrných denních teplot venkovního vzduchu. Teplárny začínají topit, jestliže 2 po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.
3: Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Překládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k neaktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o 3 roky, do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
5: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, vane slabý proměnlivý vítr a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nemáme teď ráno v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ignor. Tak přesně takhle se jmenuje nové podzimní turné písničkáře Pokáče. Neznamená to ale, že by na koncertech fanoušky ignoroval. Za chvíli vám o tom sám řekne víc a představí i novou písničku k aktuálnímu ročníku hokejové extraligy. Ale ještě předtím otevřeme v dobrém ránu další díl řidičské abecedy. A tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. No a počkejte si také na meteorology, od kterých se dozvíme, jak bude vypadat ten dnešní první podzimní den. Je 6:04, no a na začátek další hodinky tu máme písničku od Michala Prokopa, tak hezký poslech a krásné ráno.
7: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Srdce jako kámen od Karla Gotta, to byla jedna z písniček, co nestárnou a která nám vyplnila začínající první podzimní dobré ráno. Za 3 minuty bude 6:45. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. No a v tom dnešním vydání řidičské abecedy uděláme takovou malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ladíte rádio vašeho kraje na hodinách 6.19 a v dobrém ránu zdravím po telefonu meteorologa Martina Adamovského. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak dnešní ráno je oproti těm předcházejícím mnohem chladnější, veďte, co říkáte?
2: Ano, je to tak. Zatím v tom klimatickém podzimu, který máme od 1. září, tak určitě máme nejnižší teploty, dokonce přízemních hodnotách měříme i mrazíky přízemní na řadě míst, ale i ve 2 metrech máme dost chladno, třeba v Chebu teď aktuálně jenom 0,5 stupně nad nulou, jinak jsou ty teploty většinou tak kolem +2, +3 stupňů. Vyskytují se nám také mlhy, hlavně na Chebsku a v Poohří, takže pozor, pokud budete řídit, tak dohlednost může být snížena.
1: Uh-huh. A jak bude vypadat celý ten dnešní den?
2: Tak samozřejmě oteplí se nám, potom dost chladném ráno, ty teploty dneska docela vyrostou, čeká nás také relativně slunečný den, minimálně teď ráno dopoledne, víceméně to bude ve znamení buď zcela jasné nebo skoro jasné oblohy, ty mlhy by se nám měly rozpustit. Potom během odpoledne a večera může být přechodně té oblačnosti trošku víc, ale většinou bude převažovat pořád nějaká polojasná obloha. No a teploty 15 až 18, na horách většinou kolem 12-13 stupňů a vítr jenom slabší.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní první podzimní den a já děkuji meteorologovi Martinovi Adamovskému. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak snad vás potěšila písnička od Valdemara Matušky a u hudby ještě zůstaneme. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu si k jeho tvorbě našli děti i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal také nový sportovní singl Jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.
2: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
3: Byl to první dotek, co se týká hokeje, vás a hudby?
2: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
3: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
2: Tak to sice jo. Jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem. Myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým,
3: když máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
2: V hudbě to vlastně není potřeba nutně bejt proti někomu, někoho porážet, bejt lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak někdo říká, jestli můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
3: fér, až příliš krutej může se zdát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
2: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
3: A co by já umělá inteligence? Koketujete s ní?
2: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a zdává to moc průměrných výsledků.
3: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignore. To tam budete ty fanoušky ignorovat?
2: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignore. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem nebo s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkový muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně. Tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala Ignore, jsi mě zablokoval.
3: Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. A s koncertní šňůrou Ignore se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Těžařská společnost Suas Group, města Karlovy Vary a Chodov a jejich teplárny uzavřely dohodu o dodávkách tepla. Ta má zajistit stabilní a dostupné ceny tepla na dalších 20 let. Pokračovat se tak bude dál v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností. V Karlových Varech pokračuje přestavba ubytovny v Úvalské ulici na 40 nájemních bytů. Betonovou konstrukci z 80. let minulého století dělníci postupně vyklízejí a odstraňují nevyhovující rozvody tepla a elektřiny. Projekt za více než 120 milionů korun má být hotový v létě příštího roku. Restaurátoři pokračují s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 000 korun. Hotovo bude za 2 roky. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Závody mistrovství světa vozu Formule 1 budou od příští sezony o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů, schválila to komise seriálu. A dnes bude polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 64 na úrovni Mítinky na Chebsku je hlášená srážka osobního auta s cyklistou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Spolu s rádiem vašeho kraje jste se probudili do prvního podzimního dne. Je tu astronomický podzim a nastává rovnodennost, která definuje moment, kdy je slunce v rovině s rovníkem. Světlo tedy dopadá na severní a jižní polokouli pod stejným úhlem. Připomeňme, že je to každoročněji astronomický jev, který nastává dvakrát do roka, a sice na jaře, kdy astronomická zima přechází v astronomické jaro, a právě teď na podzim, kdy astronomické léto vystřídá astronomický podzim. Je 7:30, no a vrátka další muzice nám teď otevírá česká rocková skupina Lucie, tak ať se vám hezky vstává do středečního rána.

0: Posloucháte první podzimní dobré ráno a před malou chvílí zazněl výherní signál naší houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát, Houby magický. No a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. Tak komu se to povedlo? Komu přálo štěstí? Dobré ráno, koho máme na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Markéta z Karlových Varů.
0: Já vás zdravím, Markéto. Tak dovolala jste se jako třetí v pořadí, to tedy znamená, že vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku. Bude se vám to hodit?
1: To mám veliká lonskou radost, určitě ano.
0: Určitě ano, takže chodíte do lesa na houby, jo? Chodíte?
1: Ano, ano, a teďka v posledních dnech, kdy můžu, tak vyrazím vždycky do lesa.
0: A nacházíte, rostou?
1: No ano, docela jo.
0: Dobře, tak já vám gratuluji a přeji pěkný den a vy ostatní, mějte se hezky, a vy ostatní
1: taky.
0: Nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Soutěžíme až do konce tohoto měsíce.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přeji vám všem ranní pohodu, je 7:15 a za chvíli nás čeká kalendárium spolu s Petrem Jungmannem, ale nejprve předpověď počasí. Pěkně se nám ale ochladilo, co říkáte, většinou je tedy jasno nebo skoro jasno, v Poohří a na Chebsku se vyskytuje mlha, teploty jsou nízko, většinou mezi 2 až 5 stupni Celsia a místy se objevily i přízemní mrazíky. Ovšem po chladném ránu přijde převážně slunečko. Dnešní den bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty povyskočí na 15 až 18 stupňů Celsia, na horách naměříme 11 až 14 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž ta je dnes na jedničce, tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. A svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
6: Všechny krásy světa.
5: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
7: Kdo to sakra je?
5: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
8: Jsem princ Jasoň.
5: A já přeju krásný první podzimní den.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlovarském kraji čeká výměna řidičského průkazu do konce roku téměř 7 000 řidičů. Lázeňský park v Konstantinových Lázních na Tachovsku čeká kompletní proměna. Škoda JS podepíše smlouvu na dodávku pohonu pro malé reaktory. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, vyřízení žádosti zabere jen několik minut.
5: Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu nebo si za poplatek 100 Kč zvolit doručení do výdejního boxu či na výdejní místo kdekoliv v České republice.
4: Společnost Lázně Konstantinovy Lázně na Tachovsku připravuje kompletní obnovu lázeňského parku. Současný zastaralý pavilon nad Prusíkovým pramenem nahradí nová reprezentativní kolonáda. Upraví se zpevněné plochy i všechny cesty, vzniknou nové zahradní prvky, v plánu je i nové osvětlení i mobiliář. Důvody, proč je nutné park obnovit, popisuje ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.
6: Jedním z nich je neodpovídající architektonická i provozní kvalita pavilonu nad Prusíkovým pramenem, jenž je hlavním bodem lázní. Dalším důvodem je špatný stav cest v celém parku. Povrchy jsou převážně asfaltové, místy rozpraskané, zvlněné a deformované působením stáří kořenových systémů stromů. A obnovu potřebují i zahradní prvky.
4: Práce budou rozdělené do několika etap a vejdou na více než 70 milionů korun. Část nákladů uhradí Plzeňský kraj. Hotovo bude do roku 2032. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měl v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmu z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
7: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání o 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména v Poohří a na Chebsku mlhy. Odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vany slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nehoda osobního auta a cyklisty na silnici v Mítince na Chebsku se došetřuje.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak už jste někdy přemýšleli nad tím, jaká domácí práce vám nejvíc vadí? No tak zkuste se zamyslet, jestli nějakou najdete a počkejte si na odpovědi dětí v naší ranní anketě Ahoj rádio, můžete si je porovnat. Je 7 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od skupiny Argema a taky nás čeká další zajímavý příspěvek na téma pomoci s účty za energie i se sociálními problémy. Na Toužimsku a Tepelsku totiž ověřují pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na rodiny ohrožené energetickou chudobou. Tak si počkejte na podrobnosti. Přeji všem hezké ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jaká domácí práce vám nejvíc vadí?
1: Mejt nádobí.
2: Luxovat.
3: Uklízet.
4: Pomáhat mami se nákupem.
5: Vytírat.
6: Utírat prach.
7: Vyklízet myčku.
8: Vynášet koš.
9: Věšení na věšák.
10: Uklízet nádobí.
11: Čistit záchod.
12: Nenevat vysametat.
13: Nenevat vyučení.

0: počasí.
1: Hezké ráno, probudili jste se do prvního podzimního dne středy 23. září a dnes máme chladné ráno. Je většinou jasno nebo skoro jasno, v Pohoří a na Chebsku se vyskytuje mlha. Teploty jsou nízko, většinou mezi 2 až 5 stupni Celsia a místy se objevily i přízemní mrazíky. No a po chladném ránu přijde převážně slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Denní maxima dosáhnou 15 až 18 stupni Celsia, na horách se budou teploty pohybovat od 11 do 14 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: To byl, panečku, hudební budíček. Jedeme dál. Zpívala dvojice Petra Janů a Petr Janda ze skupiny Olympic. A na hodinách 7.21. No a my jedeme také dál. Správné nastavení smluv, sociální poradenství i dotace. Tak to je jen část pomoci, kterou nabízí terénní pracovníci místní akční skupiny Kraj živý vod rodinám ohroženým energetickou chudobou na Tepelsku a Toužimsku. Umožňuje to pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Rodinám pomůžou například vyřešit nedoplatky za energie.
1: Takže vám snížili zálohy, které máte teď 2370 a měla jste předtím 3000.
2: Ano.
3: Aktivizační pracovnice Marika Wolfová.
4: Právě prochází s klientkou vyúčtování.
1: Takže se vám to snížilo, ale vlastně tady teď vidíme jako hezky, jak se měnila ta spotřeba, jo, jo. Že to vám to tady vlastně jako narůstalo ty poslední roky. A teď se podíváme na ty měřáky.
3: Co vlastně kontrolujete?
1: Spotřebu, která tady byla za měsíc. Tady byla spotřeba 40 kWh za ten měsíc necelých. Jako poměrně dost. Já mám tady tabulku spotřeby, která jako je adekvátní pro ty spotřebiče. A tady vlastně vidíme lednice a mrazák, že to je jako měsíčně 20 až 30 kWh. Tady máme vlastně spotřebu 40 necelých.
3: Teď jsme odešli z bytového domu a jdeme na kontrolu rodinného domu. Jak dlouho spolupracujete s projektem?
5: 3 měsíce, 4. Jo, nějak tak určitě. Jo.
3: A říká Iveta Olahová. Co jsou teda ty primární věci, které řešíte?
5: No, většina to je elektřina, nebo je to voda. Teďko už je teda voda v pořádku. Spotřebiče jsme řešili. Já jsem spokojená, jakoby. Od té doby, co my fakt jako takhle fungujeme, pomáhajme, tak je to dobrý.
3: Takže tam vidíte vlastně nějaké zlepšení?
5: Jo, vidím.
3: A jaký jsou třeba opatření, které jste přijala v rámci vlastně ušetření?
5: Dá se říct, že s vodou moc nedělám. Jako, že umyju jednou, dvakrát nádobí, světlo

0: schopny měsíčně obejít pouze desítky domácností, a to hlavně z důvodu nedostatku terénních pracovnic. Z Dobré vody, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly 1 milionu 200 tisíc korun. Většinu nákladů pokryl dotační program Spravedlivá transformace. 7 milionů korun škola investovala taky do kompletní obnovy a zabezpečení počítačové sítě. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Vyřízení žádosti zabere jen několik minut. Nový řidičský průkaz si lze kromě osobního vyzvednutí nechat poslat také do výdejního boxu. Dalším dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Americký prezident Donald Trump stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu nebo íránský režim vojensky zničí. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN. Dodal, že Teherán dosud šikanoval Blízký východ, ale to prý skončilo. Íránská delegace v reakci na Trumpova slova opustila sál. Hokejisté Liberce mají po 3 zápasech v nové extraligové sezóně první vítězství. V Pardubicích porazili úřadující šampiony 5-4. A dnes bude skoro jasno až jasno a teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části Stanoviště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Písničky od Leony Machálkové a také Karla Zicha, to je naše další porce muziky, kterou jsme vám připravili pro příjemný start prvního podzimního dne. A to není samozřejmě všechno. Protože i dnes vyšly regionální noviny, tak je už za moment prolistujeme spolu s Lukášem Staňkem. Tak buďte s námi, je 7:30.

0: Dnešní noviny.
1: 7:38 na hodinách. Pokud vás zajímá dění v našem regionu, jste ve správném čase spolu s námi. Středečními novinami listoval a zajímavá regionální témata pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak co jsi se dočetl v regionálním deníku?
2: Městské divadlo v Sokolově bude od pátku do neděle patřit amatérskému divadlu. Uskuteční se tam už 24. ročník nesoutěžní přehlídky Sokolovská čurda, kterou pořádá místní divadlo bez zákulisí. Jak informuje dnešní regionální deník, letošní program nabídne různé divadelní žánry i příběhy. Mezi účastníky jsou soubory například z Bechyně, Plzně, Prahy, České Lípy, Karlových Varů, Václavova nebo Přerova. V programu se objeví například inscenace o pekelném křišťálu, Ani spolu, ani bez sebe, Pacient doktora Freuda, Matka Kuráž, Jansen a jeho svět nebo Horská dráha.
1: O čem píše deník Právo?
2: Ještě letos plánuje ředitelství silnic a dálnic začít stavět téměř 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D6 před Karlovými Vary. Stavbu ale může zkomplikovat soudní spor. Jak se můžete dočíst v dnešním Právu proti rozhodnutí ministerstva dopravy týkajícímu se úseku mezi Olšovými Vraty a Žalmanovem, byla totiž podána žaloba ke krajskému soudu v Ostravě. ŘSD má ale stále povolení záměru a tak zatím pokračuje v přípravách stavby. Více už v obsáhlém článku deníku Právo na straně 15.
1: No a co zajímavého najdeme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Když na konci minulého tisíciletí končila ve Znojmě výroba jídelních a nápojových servisů z keramické hmoty nazvané Kera Vitral, málo kdo tušil, že materiál vyvinutý v Československu v roce 1967 má před sebou ještě budoucnost. Po téměř 20 letech přerušená tradice ožila na druhém konci republiky, v Plesné u Chebu. Tématu se ve svém článku věnuje Mladá fronta s tím, že v Plesné od roku 2024 působí v továrním komplexu z 19. století firma Kera Vitral, která podle původní technologické receptury začala vyrábět keramické obklady a dlaždice. Navazuje přitom na technologické zkušenosti a výrobní postupy spojené s československou keramickou výrobou a postupně shromažďuje také stroje, formy a další vybavení zaniklých keramických podniků.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pohodová muzika pro vaše pohodové ráno, to byla skupina Bee Gees na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a na hodinách 7.45 je 7:45, jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká převážně slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno zejména tady v Poohří a na Chebsku ještě se vyskytují mlhy. Během odpoledne a večer pak bude přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 14 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jedna pěkná kovbojská od nás pro vás. A dnešním dnem můžeme zamávat létu, protože astronomický podzim právě začíná. Právě dnes tedy nastala podzimní rovnodennost. Stalo se tak 5 minut po 2. hodině, kdy vstoupilo slunce do znamení Vah. Tento okamžik symbolizuje vyrovnání dne a noci. Čas, kdy světlo i tma mají stejnou délku. Dnešním dnem tedy nastává období, kdy dny budou kratší a noci delší, a to až do zimního slunovratu, kdy noční období dosáhne svého vrcholu. Na změnu času si ale ještě počkáme. Změna času z letního na zimní, na ten standardní čas, proběhne v neděli 25. října, kdy se hodiny posunou z 3. na 2. hodinu. Tak ale ty naše hodiny ukazují ve studiu právě teď 7:49. Za 11 minut bude 8 hodin. Čekají nás další zprávy z regionu i ze světa spolu s Matějem Štechem, tak si na ně počkejte a nezapomeňte, že dnes odpoledne po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se ho dnes bude ptát.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku budou dnes rozhodovat o novém dodavateli tepla pro město. Plzeňská fakultní nemocnice pořádá opět po roce preventivní akci Nestrať úsměv. Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttelwascher. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku dnes budou schvalovat uzavření smlouvy s novým dodavatelem tepla. Město bude dodávat teplo od února příštího roku. Současná smlouva se společností ČES skončí po 10 letech v lednu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun.
7: Výběrové řízení kvůli výši zakázky pro město připravila externí advokátní kancelář. Zastupitelstvo bude o zakázce rozhodovat dnes od 16 hodin na posledním zasedání před volbami. Z Horního Slavkova Václav Malý, Český rozhlas.
6: Na nebezpečí rakoviny ústní dutiny upozorňuje v tomto týdnu preventivní akce Nestrať úsměv. Zájemci se můžou nechat zdarma vyšetřit, a to hned na několika místech. Jedním z nich je stomatologická klinika fakultní nemocnice v Plzni. Její vedoucí lékař Petr Pošta vysvětluje, v jakých případech by lidé měli vyhledat lékaře.
8: Pokud se v dutině ústní objeví něco, co třeba připomíná aftu, nějaký malý vřídek, barevné změny, bílé do červené, které tam dříve nebyly, změny, které sami nezmizí do 3 týdnů, je to podezřelé. Pokud vypadávají sami od sebe zuby, krvácí, dásně, problémy s polikáním, s mluvením, to znamená, že je potřeba vyhledat urychleně odbornou pomoc.
6: Podle Petra Pošty onemocní v plzeňském kraji rakovinou ústní dutiny 40 lidí. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttelwascher. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další 2 předtím získal ve Francii.
9: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttelwascher popisoval v roce 1944.
10: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
9: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několikaměsíční trest si odpykal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům.
11: Počasí.
6: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména v Poohří a na Chebsku mlhy. Odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Jak velké mohou být bouřkové mraky? Tak i na tuto otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a bude to hned po písničkách Co nestárnou od Věry Špinarové a Václava Neckáře a taky se v dobrém ránu za chvíli podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji a slovo dostanou také meteorologové. Tak nás poslouchejte dál, je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
11: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: I když zpívala anglicky, je francouzské národnosti a právě s písničkou od francouzské zpěvačky a herečky Vanessa Paradis jsme se v čase přehoupli přes 8:45. A jaké bude počasí, to nám teď prozradí meteorolog Tomáš Vejvoda, kterého mám na telefonu. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak astronomický podzim je tady, ohlásil se docela chladným ránem, tak co nás dnes čeká?
2: Je to tak, po velmi chladném ránu nás čeká převážně sluneční den, kdy bude většinou jasno nebo skoro jasno. Jen zpočátku se mohou místy vyskytnout i mlhy, hlavně v pohoří a na Chebsku. Jinak odpoledne a večer může být přechodně i polojasná obloha a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 15 do 18 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 11 do 14 stupňů a vítr očekáváme jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Uh-huh. A jak bude vypadat čtvrtek?
2: Tak zítra nás čeká změna v charakteru počasí, že během noci bude postupně přibývat oblačnosti až na zataženo a od severozápadu se místy vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Kolem poledne a odpoledne pak očekáváme již proměnlivější oblačnost, ale stále bude převážně velká ta oblačnost s přeháňkami a k večeru ty srážky začnou postupně ustávat. Ty nejvyšší denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 12 do 15 stupňů Celsia a k tomu během dne povede mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Dnešní a zítřejší předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda a já vám za to moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Písničkou sedmkrát nás potěšila skupina Black Milk a teď tu máme něco pro vás motoristy. Za 7 minut bude 8:30 a my se teď podíváme, jak pokračují práce na pražské

0: rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bůlka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Těžařská společnost Suas Group, město Karlovy Vary a Chodov a jejich teplárny uzavřely dohodu o dodávkách tepla. Ta má zajistit stabilní a dostupné ceny tepla na dalších 20 let. Pokračovat se tak bude dál v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností. V Karlových Varech pokračuje přestavba ubytovny v Uvalské ulici na 40 nájemních bytů. Betonovou konstrukci z 80. let minulého století dělníci postupně vyklízejí a odstraňují nevyhovující rozvody tepla a elektřiny. Projekt za více než 120 milionů korun má být hotový v létě příštího roku. Restaurátoři pokračují s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 000 korun. Hotovo bude zhruba za 2 roky. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších divčích kapel vrací po 17 letech. Koncertem oslaví 20. výročí vydání svého debutového alba PCD. České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češka Marie Bousková, druhý Linda Nosková. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 64 u Mítinky na Chebsku je stále hlášená havárie osobního auta s cyklistou. Jsou tam záchranáři.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Deváté a 2 minuty skončily krátké zprávy, které vyplnily první podzimní dobré ráno s datem 23. září a svátek má dnes Berta. Víte o tom, že staročeskou podobou tohoto jména je Perchta? Tak toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově Berát a to znamená zářící nebo skvělá. Tak tedy pro skvělé Berty tu máme písničku k svátku od Petra Reska, no a už za 7 minut otevřeme soutěž, tak buďte s námi.

0: bych já byl kovářem, tak zpěvák a hudebník Petr Spálený nás právě teď potěšil s písničkou, kterou si původně vypůjčil od Američana Tima Hardina a český text ji opatřil Pavel Vrba. No ale teď už pojďme v dobrém ránu otevřít soutěž. V té dnešní soutěži vás pozveme do Jáchymova, do akvacentra Agricola. Máme pro vás teď dvě plavenky, které můžete vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Na hodinách za 5 minut bude 8:45 a teď pojďme soutěžit. Akvacentrum Agricola v Jáchymově nabízí po celý rok bazén s tréninkovou dráhou, teplý rehabilitační bazének, brouzdaliště, tobogán i letní sluneční terasu. Je součástí léčebných lázní Jáchymov, které poskytují lázeňské procedury, relax a ubytování. No a do dnešní soutěže věnovali léčebné lázně Jáchymov dvě plavenky do akvacentra Agricola. A vy je můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, Petr z Ostrova, až jsem se lekl.
0: Jste se lekl? Jsem na vás promluvila. Tak jsme ve vysílání, Petře. Tak dnes si připomínáme narození českého spisovatele a básníka, novináře a překladatele, který patřil mezi členy hnutí Devět sil, stál na počátku českého uměleckého směru poetismu a který patřil k prvním signatářům Charty 77. A pozor, tento básník a spisovatel je jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A my se vás, Petře, ptáme na jeho jméno. Vybavíte si ho? Vzpomenete si?
1: Nobelovu, tak to Seifert měl?
0: Ano, je to tak, ano, je to tak. Já jsem si říkala, že ta poslední věta, ta vám určitě pomůže. Ano, je to tak, Nobelovu cenu za literaturu obdržel v roce 1984. Jaroslav Seifert se narodil přesně před 125 lety, 23. září roku 1901 a dožil se věku 84 let. Takže Petře, plavenky jsou vaše, gratulace ode mě a pěkný den.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 9:15 a 2 minuty a s vámi rádio vašeho kraje. Po chladném ránu je před námi převážně slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů Celsia, na horách od 11 do 14 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, a biozátěž ta je mírná. No a jaké jsou naměřené teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 23. září? Tak minimální teplota minus 2,8 stupňů Celsia byla zaznamenána v Šindelové v roce 2022, zatímco maximální teplotu 25,6 stupňů Celsia tu naměřili Karlovy Vary Olšová Vrata v roce 1987.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17:30 v našem vysílání.

Vám kápla do noty svou písničkou, také kapela Činasky, ale první podzimní dobré ráno se už začíná pomaličku, ale jistě uzavírat. Po 9. hodině ho vystřídá po zprávách spolu s Matějem Štechem dopolední program, no a tím vás provede Jiří Trnka. Já se budu těšit na vás opět zítra. Příjemný den vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Mějte se, naslyšenou.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední škola živnostenská v Sokolově modernizovala výuku cizích jazyků. Německý Johann Georgenstadt dnes nabízí v rámci festivalu Eurorando prohlídky koňského žentouru. Skončilo astronomické léto, začíná podzim. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly téměř 1 milionu 200 tisíc korun. Většinu částky pokryl dotační program Spravedlivá transformace. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Pro výuku cizích jazyků škola pořídila celkem 30 nových notebooků pro žáky a jeden pro učitele. Interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. V součástí je také dobíjecí skříň na notebooky i mobilní stojan pro interaktivní obrazovku. Pedagogové tak mohou techniku využívat podle aktuální potřeby a nejsou vázáni pouze na jednu konkrétní učebnu.
0: Kromě jazykového vybavení investovala škola více než 7 milionů korun taky do kompletní obnovy a zabezpečení počítačové sítě. Turisté z celé Evropy poznávají tento týden Krušné hory. Evropský festival pěší turistiky Eurorando jim nabízí desítky individuálních i organizovaných výletů s průvodcem. Doprovodný program připravilo i 6 partnerských měst festivalu. V německém Johann Georgenstadtu budou dnes po celý den prohlídky koňského žentouru i další program, říká Zdeňka Šrédlová z destinační agentury Krušnohoří.
3: Registrovaní účastníci mohou i vyzkoušet Mettenschicht, což je taková tradiční akce, je to poslední šichta před Vánoci a bylo to vlastně loučení horníků s prací a na týden měli třeba volno na vánoční svátky, než šli znovu do práce. A Mettenschicht je taková oslava s pohoštěním a podobně.
0: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřeby reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
4: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovíckého pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u Verušiček na Karlovarsku havarovaly 2 dodávky. Na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dneska je 23. září. Vítejte, začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Už jste si vyzkoušeli některý z výletů podle nového turistického projektu Plzeňského kraje, terapie tichem. O co přesně se jedná, to vám v dopoledním vysílání povíme za chvíli. Máme pro vás také Nezmary anebo Jakuba Smolíka.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: zvolnit a na chvíli vypnout v klidu, v tichu. Pro spoustu lidí je dnešní doba poněkud uspěchaná. Ze všech stran se na nás valí informace. Díky moderním technologiím jsme zvyklí kdykoliv a být kdykoliv k zastižení. Ať už pracovně, anebo soukromně. Právě na to reaguje projekt Centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje Tichem terapie. Novinka letošního roku si už stihla najít dokonce i své příznivce.
1: Víme, že víc než 93% z nás každý den je v online světě. A zároveň víme, že jsou to více než 4 hodiny denně našeho života. A víme, že 60% z nás by chtělo z toho online světa vyskočit a vypnout. A to bylo tím důvodem, proč jsme se rozhodli tenhle projekt rozjet.
2: Kdo projekt ještě nezná, určitě se přidá. Co můžeme od něj čekat, od terapie Tichem Plzeňského kraje? My, kteří jsme ho ještě nevyzkoušeli. Předpokládám, že žádný terapeut a průvodce Tichem to nebude.
1: Takový ten klasický terapeut v podobě člověka určitě ne. Naopak je to vlastně únik od lidí. Takže jsme vytipovali nějaká místa, kde lidé nejsou, velmi často tam není ani signál a místo toho, aby vám v kapse vrněl telefon a řešila jste e-maily, tak vám tam budou šumět stromy a bude tam klid a ticho a příroda.
2: Krásná představa. Na která místa nás terapie Tichem zavede?
1: My se na ně můžeme rovnou podívat na stránce terapietichem.cz, takže terapietichem.cz, ano, kde najdeme ty základní oblasti. Určitě bychom rádi pozvali do Brd, je to velmi tiché místo, kde je nedotčená příroda, Brdy byly uzavřené ostnatým drátem, byla tam armáda, takže vojenský prostor, který tomu dal ten zajímavý ráz. A pozvali bychom například do Atommuzea, které najdete mezi Míšovem a Borovnem. Je to typické historické podzemní místo, kde se skladovaly jaderné zbraně. Dalším místem je Český les. Nabízí řadu rašelinišť, mokřadů a opravdu hluboké nedotčené přírody. Ale zajímavosti tam máme z doby historie. Opět 20. století jsou tam různé zaniklé vesničky. Půjdete hlubokým lesem a uprostřed louky najdete pozůstatky, rozvaliny domů, sklářských hutí, případně i staré hřbitovy, školy. A my jsme jako kraj vydali také publikaci, která právě těmito historickými místy prochází. Dalším určitě zajímavým místem, kde na vás dýchne trocha historie a přírody, je Chudenicko. Místo, které je spjaté se šlechtickým rodem Černínů, jsou tam krásné cyklostezky a barokní památky.
2: Terapii Tichem Plzeňského kraje nám představuje tisková mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Někoho možná zarazí, když navštíví váš web terapietichem.cz, že jste jako ostrov ticha vybrali i Plzeň.
1: Přestože je to obrovská metropole, máme zde řadu tichých míst, jsou to různé galerie, muzea, ale i Plzeň nabízí místa, meditační zahrada, luftová zahrada, příroda, takže určitě i zde jsou tichá místa, především samozřejmě mimo sezónu.
2: Vy sama už jste se vydala na konkrétní místa, která projekt doporučuje?
1: Já mám velmi ráda Český les, protože právě je to místo, kde ještě stále není moc turistů. Mám ráda místo kolem Pleše, což je místo bez signálu, důležité. A jsou tam zajímavé zbytky právě těch zaniklých obcí, komentované vždycky popiskem a historií.
2: A kam byste nás pozvala teď na podzim, který určitě stišení přináší, možná svým způsobem i vyžaduje?
1: Na Manětínsko. Co je zajímavé, Manětínsko je v podstatě z celé České republiky místo, kde je nejméně takového toho světelného smogu. A proto doporučujeme noční oblohu a překrásný výhled na hvězdy na Manětínsku.
2: Terapie Tichem Plzeňského kraje vás nasměruje i do turisty méně vyhledávaných míst v regionu. O to více nevšední zážitek a prožitek to pro vás může být. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.
0: No, za chvíli další legenda. Miroslav Šimek a Tlustý Hošík, to bude další scénka, kterou vám nabídneme v rámci Úsměv, prosím. Tedy i proto buďte s námi dál a mějte dobré dopoledne.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: To byl Miraj. Nejbližší festival architektury v republice, to je Den architektury, jež 16. ročník se kvapem blíží. Plzeňský program letos v řadě akcí reflektuje klimatické změny a představuje různá řešení. Na podrobnosti ohledně Dne architektury i na názor, které stavby anebo rekonstrukce se v poslední době povedly anebo i nepovedly, se zeptáme našeho dnešního dopoledního hosta, inženýra architekta Petra Klímy. Poslouchejte Český rozhlas.

0: Nová kolonáda, lavičky, cesty i osvětlení. I to čeká do několika let lázeňský park v Konstantinových Lázních. Proč je nutné centrum lázní revitalizovat? To v dopolední vysílání probereme už za malou chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Koncert nazvaný 120 let Jaroslava Ježka začíná dneska v 7:30 v Mariánsko-Lázeňském městském divadle. Hudbu jedné z ikon české hudební scény zahraje swingový orchestr Melody Gentleman. Pořad reportéra České televize Jakuba Santo na téma Blízký východ a válečná novinařina nabídne dneska od 17 hodin Ašské kulturní centrum La Ritma. A v Rokycanech, tam se můžete dneska od 16:30 připojit ke komentované prohlídce města. Příběhy z předměstí Rokycan vás provede Radek Cinke, sraz je na Masarykovo náměstí před radnicí. Pokud máte rádi filmy, 6:30 dneska večer, to začíná v Měšťanské besedě v Plzni, projekce Tady Vary, milovník ne bojovník, mladistvě hravá a hřejivá romance o křehké lásce v šíleném světě se stala absolutní diváckou srdeční záležitostí letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Společenský život nejen na plzeňských bulvárech připomene koncert Ženy a muži začaly zpívat společně. Jedná se o komentované hudebně literární pořad, který přibližuje vývoj sborového zpěvu v Plzni. Začíná v obřadní síni plzeňské radnice a to dneska v 18 hodin. Tak se dobře bavte a my vám mezi tím dáme například Michala Davida nebo teď Katapult. A Hlupák vá.

0: Lázeňský park v Konstantinových Lázních se v několika příštích letech výrazně promění. Důvody proč i jak bude nové centrum jediných lázeňských dní v Plzeňském kraji vypadat, teď probereme s ředitelkou společnosti Lázně Konstantinovy Lázně Danou Juráskovou. Hezké dopoledne vám přejeme.
1: Dobré dopoledne.
0: Na úvod pojďme asi shrnout důvody, proč je vůbec nutné lázeňský park revitalizovat.
1: K lázně samotné jsou staré, i když to zní velmi jako pejorativně, ale je to prostě tak, máme dlouhou historii a tomu odpovídá i stav toho parku. Takže asi nejdůležitější pro nás je to místo, které duchem už není moderní a je už za zenitem i technickým, to znamená celý pitný pavilon a celá v uvozovkách stará kolonáda, kterou bychom chtěli výrazně proměnit. A potom jsou to cesty, které my využíváme v rámci terénní kůry pro naše pacienty a ty už také neodpovídají, nadzvedly je naše staleté stromy a popraskaly, takže jsou vlastně pro ty pacienty dokonce i nebezpečné.
0: Paní Jurásková, my Češi jsme založením konzervativní. Jak se tedy lázeňský park promění?
1: Promění se zásadně a já doufám, že máte pravdu, že přestože jsme konzervativní, takže tu změnu přivítáme, protože rozhodně je potřeba věnovat se našim starým stromům a vůbec obnově celého toho dendrologického území, které ten park, který má 12 hektarů, zahrnuje. Ale vybudujeme vlastně úplně novou kolonádu, která bude v místech, na která jsme zvyklí i teď, ale bude nová, bude zajímavá, budou tam vodní prvky, bude vzdušná a hlavně bude to nové místo setkání lidí, které bude příjemné a přívětivé. To si myslím, že je hrozně důležité.
0: Když zůstaneme u toho konzervatismu, pomalá změna je lépe přijímaná. Jak tedy rychle se bude park měnit? A samozřejmě mě zajímá, nakolik to ovlivní nebo omezí lázeňské klienty.
1: Je to velká akce, tak k tomu je potřeba jak si z toho časového horizontu k tomu nahlížet. Nás teď čeká zhruba 2,5 roku příprav projektové dokumentace a jak já konzultuji celý ten proces s architektonickou kanceláří Krejčířík z Valtic, tak jsme se dohodli, že by možná bylo dobré začít právě úpravou stromů, úpravou těch zelených ploch. Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale jak jsem uvedla na začátku, bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 by mohl být tím deadlinem, kdybychom snad ten nový park mohli vidět.
0: Patrně nejenom já jsem zvědavý, pokud by někdo chtěl už teď vidět, jaký bude ten výsledek, jak bude lázeňský park vypadat v budoucnu, má nějaké možnosti?
1: Ano, my jsme na webové stránky naše pověsili jednak tiskovou zprávu, která shrnuje základní informace o tom projektu, ale jsou tam i některé části té studie, vizualizace toho, jak ten park vypadá. Nemohli jsme z důvodu objemu dát studii celou, ale taková ochutnávka už tam je teď zveřejněná.
0: Lázeňská sezóna skončila, opravenou ještě není, ale i tak je jistě mnoho důvodů, proč do Konstantinových Lázní dorazit už i teď.
1: Ano, máme nějaké novinky, instalovali jsme lavičku Plzeňského kraje a máme uprostřed parku krásné srdce, což si myslím, že zrovna tomu duchu našich pacientů a vůbec té léčby a tomu procesu, který v lázních probíhá, výborně odpovídá. A jinak my se snažíme trošku víc reagovat na společenskou objednávku a začínáme se orientovat na obézní pacienty. Teď 1. a 4. října se u nás sejdou praktičtí lékaři a specialisté, kteří se této problematice věnují, a proběhnou tam pro praktické lékaře diabetologické a obezitologické dny. Já doufám, že se nám podaří trošku víc rozhýbat právě léčbu morbidně obezních a obezních pacientů v lázních. Tak na to se moc těším a všechny zvu, kdo by měli zájem se přijít podívat, tak jsou srdečně zváni.
0: Ředitelka,
1: a jinak samozřejmě, pardon.
0: Povídejte.
1: Všechny novinky najdete na našich webových stránkách, kde je třeba i houbařský pobyt.
0: Ředitelka společnosti Lázně Konstantinovy Lázně Dana Jurásková byla hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
3: Proto sakra je.
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.
5: Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Po rozsáhlé rekonstrukci bude od října otevřený městský bazén v Aši. Plzeňská fakultní nemocnice se zapojila do projektu Zdraví začíná uvnitř. Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Aši finišuje rekonstrukce městského bazénu. Ten by se měl veřejnosti otevřít začátkem října. Jak informuje město na sociální síti, na programu jsou tak už jen odklízecí práce. Oprava začala loni v lednu a radnice za vše zaplatí zhruba 200 milionů korun. Nové jsou bazénové vany, technologie, recepce, šatny a taky saunový svět. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
2: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
3: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
4: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
3: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 na úrovni Verušiček na Karlovarsku bouraly dvě dodávky. Jsou tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začíná festival Den architektury, který otevírá běžně nepřístupná místa a přináší neznámé příběhy známých staveb. Jaké poklady skrývají města na západě Čech a co zajímavého nabízí architektura na sídlištích či v pohraničí? O stavebních skvostech i technických unikátech v našem regionu si budeme už za chvíli povídat s architektem Petrem Klímou. Tedy proto buďte s námi, dáme pro vás Miroš Birku.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Jsme Český rozhlas, tady je dobré dopoledne. Den architektury zve na neobvyklé procházky po celém našem regionu města a obce, která nabízejí řadu zajímavých detailů, které denně míjíme bez povšimnutí. O unikátních stavbách, sídlištích i příbězích z západu Čech si budeme povídat s historikem architektury Petrem Klímou. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Pane inženýre, když se budeme bavit o Dni architektury, co to je za akci?
1: To je akce, která už existuje 16. rokem, jestli se nepletu, protože první ročník se konal v roce 2011 péčí spolku Kruh, který vede Marcela Steinbachová, architektka. My jsme se k tomu jako členové budoucího spolku Pěstuj prostor, který jsme založili v roce 14, jsme se připojili už v roce 11 a od té doby už to děláme. A snažíme se veřejnosti zprostředkovat více nebo méně, ale spíš více doufáme zajímavé stavby, osobnosti, témata, která jsou s nimi spojené, primárně teda v Plzni.
0: Řada posluchačů má rádo tajemno, Den architektury vodí lidi na místa, kam se běžně nedostanou, na jaká nejzajímavější nebo na jaký nejzajímavější zapomenutý objekt nebo skrytý skvost letos v kraj lidi berete?
1: Myslím, že v Plzni to bude Špejchar. Myslím, že zasvěcení vědí.
0: A nezasvěcení,
1: pro nezasvěcené je to teda barokní objekt na Roudné, který člen opery pan Sedláček, a nerad bych se teda plet. A jeho vnoučata se snaží v posledních letech tomu objektu vrátit život a my tam půjdeme v rámci Dne architektury v sobotu 3. října na prohlídku s Filipem Šemajelem a s Gabrielou Sujkovou, kteří tam založili v tom Špejcharu, v tom cenném památkově chráněném objektu Institut kulturní ekologie. A kromě té prohlídky pak bude následovat workshop, který má název Jak roste prostor.
0: Jak se mohou diváci, posluchači přihlásit na Den architektury? Je nějaké místo, kde se budete scházet a odkud se bude vycházet, nebo jak to vlastně celé funguje? Pro někoho, kdo se nikdy neúčastnil.
1: Nejlepší bude, když se podívají na náš web.
0: To jsem si myslel.
1: Pěstujprostor.cz, kde máme kompletní program. Máme ho také na sítích. Notabene ještě na stránkách denarchitektury.cz, což je web provozovaný spolkem Kruh. Tam jsou všechny akce jednotlivě uvedené a vždycky je tam místo srazu s adresou.
0: Lidé mají často pocit, že hodnotné jsou jen ty staré památky, takové ty hrady, zámky a vše, co má na sobě tu tabulku chráněná památka. Jak se vám daří ukazovat i ty, řekněme, novodobější stavby, které jsou z toho vašeho pohledu cenné?
1: My se snažíme, aby tu procházku nebo prohlídku vždycky vedl někdo, kdo se orientuje. Buď je to autor, autorka projektu, ať už jde o obnovu, rekonstrukci nebo novostavbu, nebo to jsou historikové, historičky architektury, nebo někdo z uživatelů. Letos půjdeme do Lochotínského parku třeba s paní Tolarovou ze správy statku města Plzně. Takže vždycky se snažíme, aby o tom mluvili ti, kdo dokážou veřejnosti zprostředkovat to, co je skutečně cenné, hodnotné, kdo dokáže sdělit ty kvality, vysvětlit, proč i věc třeba na pohled méně zajímavá nebo věc současná může být svými kvalitami srovnatelná s těmi stavbami z minulosti.
0: Když chodíte okolo nějakých budov, řekněme v Plzni, v Karlových Varech, kdekoliv na západě Čech, jsou nějaké budovy, které k vám mluví a poznáte přesně, co v nich je už podle toho, jak byly postavené?
1: Já se už víc než 10 let zabývám projektem Plzeňský architektonický manuál, což je projekt našeho spolku, po vzoru toho brněnského vzniknul a tam cílíme na architekturu zhruba řečeno první poloviny 20. století. A takže pokud já jdu městem, tak si asi nejvíce všímám budov z téhleté doby a asi si můžu dovolit říct, že po těch více než 10 letech, které se tomu věnuji, skutečně ty stavby ke mně mluví.
0: My jsme se v Českém rozhlase zabývali seriálem, který se jmenoval Výtah mimo provoz, který sledoval architekturu sídlišť na západě Čech. A k tomu máme spoustu otázek. Bavit se o nich budeme už za malou chvíli.

0: Architekt Petr Klíma je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Pane architekte, otázka zásadní ohledně panelových sídlišť. Máme všude v Klatovech, v Domažlicích, v Rokycanech. Nacházíte i na sídlištích těch panelových nějaké originální nápady nebo architektonické detaily?
1: To je trošku zapeklitá otázka. Ony ty české sídliště vlastně nejsou en bloc, prostě paušálně řečeno, zase tak zajímavá. Na druhou stranu i u nás vznikala hlavně v 60. letech sídliště, kde se tvůrci snažili o přístup trochu svobodnější, než který jim poskytoval ten velmi úzký sortiment těch prefabrikovaných dílců, ze kterých ty domy vznikaly. A zmíním třeba sídliště Lesná v Brně. Ale i u nás sídliště, jako jsou třeba Bory.
0: A rovněž na Borech. Bory byly taky velice originální.
1: To jsou jako kvalitně koncipované prostory s velkorysými veřejnými prostranstvími, což platí v podstatě pro všechna sídliště, protože tím ideálem, za kterým tvůrci sídlišť šli, bylo stavit v zelení. To znamená velké solitérní domy nebo bloky domů obklopené zelení. My dneska můžeme těžit po těch několika desítkách let, které uplynuly od doby vzniku těch sídlišť, z toho, že ta zeleň dorostla. To znamená, to, z čeho se nemohli těšit většinou ti první obyvatelé, kteří tam byli v blátě a písku, tak to my si užívat můžeme. Myslím, že to je jeden z benefitů třeba, kteří Plzeňané můžou zažívat.
0: Jako architekt zároveň přednášíte na fakultě designu na Sutnarce. 4% umění na sídlištích, určité procento z té investice, tak se dávalo na nějaká umělecká díla. Hmm. Je to téma i pro dnešní den? Jste propagátorem toho a děje se to? Je to důležité?
1: Myslím si, že důležité to je. Neděje se to tak, jak se to dělo v tom státem vlastně dirigovaném systému, kdy to tak prostě muselo být podle těch vyhlášek. A myslím, že dneska jsou pokusy, jak znova to vrátit. Jsou tady iniciativy, spolek Skutek třeba se o to snaží. Někdy se děje to, že třeba soukromí investoři, developeři, kteří staví větší celky nebo i menší celky, tak se snaží přidat tam nějakou kvalitu, hodnotu, možná zájem veřejnosti právě prostřednictvím uměleckých děl. Můžeme zmínit třeba Davida Černého, jeden z developerů pražských, tak myslím na tom poměrně staví svoji strategii, že prostě chce těmi výraznými uměleckými díly často v měřítku těch budov přilákat kupující.
0: Když se budeme bavit o přestavbě toho nejstaršího a dávání nových prvků, co říkáte na sklidnění západní části náměstí Republiky a úpravu tohoto místa? Já jsem k tomu čet spoustu, řekněme, negativního, ale zároveň, když jsem procházel, možná jsem měl štěstí, že to bylo v pátek v podvečer, tak se mi zdálo, že to místo neuvěřitelně ožilo, že tam byli lidi, běhali tam děti a jak jsou uličky, kde jsou různé restaurační zahrádky, na mě to působilo velice dobře.
1: Tak to je určitě dobrá zpráva, jak pro ty, kdo ten záměr připravovali a prosazovali, tak pro Plzeňany. Já s tím souhlasím. Já si myslím, že přestože jde o ten nejcennější veřejný prostor, který v Plzni máme, že si zaslouží průběžnou péči a čas od času nějaký zásah, který ten prostor posune dál. A přestože ta úprava z 90. let byla kvalitní toho prostoru, tak si myslím, že redukce té automobilové dopravy byla na místě a i to z jistého pohledu možná problematické osázení zeleně je na místě stejně tak, protože a zároveň já si dovolím oslý můstek k programu našeho dne architektury, protože my se tam půjdeme podívat. My se půjdeme podívat v neděli 4. října dopoledne od 10 hodin s architektem Jakubem Čapkem ze studia Maus, které připravilo ten projekt. Vítězný projekt ze soutěže, což je nutné ocenit, že město na úpravu toho prostoru vypsalo architektonickou soutěž. A půjdeme se podívat na to, že jak, aby se lidé měli možnost seznámit nejenom s tím prostorem, možná už tam část Plzeňanů, nebo zcela jistě tam část Plzeňanů byla, ale půjdou tam s architektem, který jim vysvětlí, jaká koncepce byla, jaké stromy tam jsou, jak je k ním směřovaná dešťová voda třeba, to znamená, jak budou v budoucnu prosperovat. A abych se vrátil k počátku té myšlenky, chci jenom říct, že změna klimatu nás vede i k věcem, které bychom považovali před několika desítkami let třeba za velmi nepravděpodobné nebo nemožné. A myslím si, že tohle to je věc, která je diskutabilní, v tom smyslu, že se o ní diskutovat dá, ale myslím si, že budoucnost nás přesvědčí o tom, že to bylo správné rozhodnutí.
0: Zmínil jste stromy na náměstí Republiky, ono možná málo koho napadne v tom, kde to je zastavené, v jak ohromném množství hlíny se ten strom nachází a je to možná i velice zajímavé právě proto vyrazit s vámi na Den architektury.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, architekt Petr Klíma je naším dopoledním hostem. Téma dostupné bydlení je téma Dne architektury.
1: Je to to celorepublikové téma Dne architektury, které pro letošní rok vypsal nebo vybral spolek Kruh. A my v Plzni, protože jsme měli už předem zvolené téma architektury v čase klimatické změny, tak jsme zařadili tohleto téma do programu alespoň projekcí filmu De Varenne, cesta ke společnému bydlení. Ta projekce se uskuteční v rámci festivalu Finále. Bude to v úterý 29. září od 18 hodin v sále Jonáš v Měšťanské besedě. A ty teze, které se představí v tom filmu, to znamená, jak tam v tom amsterdamském případě, jak vzniklo vlastně ze spoda družstvo, které si najalo architekta a postavilo vlastně si dům, společný bydlení pro několik desítek lidí. Tak na to navážeme diskuzí od 19.30 bydlení sdílené, bydlení dostupné, kam jsme pozvali několik odborníků, odbornic na participativní bydlení, na cohousing, na družstevní bydlení. Dorazí Jana Kopcová z Fakulty architektury ČVUT, Vojtěch Kubát ze společnosti OnPlan nebo umělkyně Marika Wolfová z družstva Vzletný Racek.
0: Chojka a Neckář, výročí těchto architektů bude rovněž součástí vašeho programu.
1: Chceme v rámci Dne architektury, aby nebyl...
0: Pojďme se možná na začátek, kdo?
1: Kdo to byl?
0: Ano.
1: Bohumil Chvojka i Václav Neckář byli architekti, kteří se skutečně výrazně zapsali do obrazu města v meziválečné době. Bohumil Chvojka byl, kromě toho, že byl činný architekt, byl ještě učitelem a posléze i ředitelem na místní stavební průmyslovce. A my se s historikem architektury a kurátorem Západočeské galerie v Plzni Petrem Domenickým vydáme po stopách jejich díla v centru města. Celou tu procházku zahájíme komentovanou prohlídkou dnešní polikliniky na Denisově nábřeží, což je jedno z vrcholných děl Bohumila Chvojky.
0: Děti a festival o architektuře. Teď přemýšlím, jak to jde dohromady a jak jste připraveni nadchnout naše nejmenší pro to, aby obdivovali budovy. A přemýšleli nad nimi.
1: Ano, myslím, že to přemýšlení je důležité, aby brali architekturu jako přirozenou součást svých životů, protože konec konců v tom prostředí se pohybujeme všichni. My se vždycky snažíme, aby součástí programu Dne architektury byl i program pro děti a jejich rodiče. Takže kromě toho workshopu, který už jsem zmínil v prvním vstupu, který bude vlastně pro všechny, nejenom pro děti na tom Špejcharu, tak ještě v novostavbě mateřské školy v Diamantové ulici v Plzni Újezdě, kam se půjdeme mimo jiné podívat na zelenou střechu a další opatření zelenomodré infrastruktury, tak v té školce se v pátek 2. října uskuteční od 16 hodin workshop pro děti. Nazvali jsme ho Děti architektury a tím tématem zase bude to, co bychom mohli označit jako zelenou architekturu.
0: Byl jste někdy v New Yorku?
1: Byl jsem v New Yorku.
0: Jak se díváte tam na architekturu? A když si představíme, tam je velmi častá otázka, jaké je to žít v muzeu. To se ptají nás, protože ty, co vědí, jak vypadá ta střední Evropa, vypadá Londýn, vypadá Praha, tak mají pocit, že žijeme v něčem velice starém.

0: Asi to tak je. Na druhou stranu i v New Yorku můžete žít v budovách z konce 19. století, kde ten dotek s tou historií bude třeba silnější, než když budete žít tady v paneláku. Ale já rozumím tomu, kam míříte. Já když jsem poprvé přijel do New Yorku před více než 20 lety, tak to byl šok. A šok teda v pozitivním slova smyslu, protože takový koncentrát různých kultur, lidí, tolik architektury, tak odlišné měřítko těch budov, tak dynamický prostor, v tom mi tehdy přišel New York, protože nebyl jsem třeba v metropolích v Asii, v Číně a podobně, ale v tomhle mi tedy New York přišel úplně unikátní.
1: A ještě vás na letišti přivítá Novosvětská, to potom má člověk dojem, že je opravdu doma. Posloucháte Český rozhlas, povídali jsme si s architektem o dni architektury. Pojďme ještě jednou zmínit, kdy ty dny architektury budou a řekněme tři highlighty z toho programu.
0: Mm-hmm. Budeme začínat příští týden, v úterý 29. bude ta zmíněná projekce o filmu De Warren, cesta ke společnému bydlení. Budeme mít v rámci finále ještě jednu projekci, den na to, 30. září. Schindler, architekt prostoru, a týžden od 17 hodin po domluvě se Západočeskou galerií v Plzni budeme mít v programu Dne architektury také projekci a besedu šumných stop v Argentině s Radovanem Lipusem.
1: O festivalu Den architektury jsme si v Českém rozhlase povídali s historikem architektury Petrem Klímou. Děkujeme za vaše odpovědi a někdy opět naslyšenou.
0: Já moc děkuji, těším se, doufejme na viděnou v rámci Dne architektury.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Za 3 minuty bude 10:45. V Krušných horách dnes návštěvníci uvidí v rámci festivalu Eurolando historický koňský žentour v pohybu. Dřevěný mechanismus, který kdysi pomáhal vytáhnout náklad z hlubokých šachet, rozpohybují tažní koně. Podrobnosti v našem vysílání už za malou chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jedna minuta po 11:15 tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. V Krušných horách pokračuje mezinárodní turistický festival Eurorando. Kromě výletů s průvodci čeká návštěvníky také program spojený s historií hornictví. V saském Johann Georgenstadtu si dneska lidé mohou prohlédnout repliku dřevěného koňského žentouru. Na místě je i náš reportér Václav Malý. Václave, vítej.
1: Dobrý den.
0: Václave, co přesně žentour je a jak ten fungoval?
1: Žentour je důmyslný dřevěný mechanismus, který horníkům pomáhal dostávat náklad z hlubokých šachet na povrch. Já stojím u novodobé repliky právě tady v Johann Georgenstadtu, jen pár kilometrů od západočeských Potůčků. Budova žentouru má velkou kuželovitou střechu z dřevěných dožků. Pod ní se skrývaly převody, hřídele a lanové bubny. Celý mechanismus pohánějí tažní koně, kteří chodili dokola kolem žentouru a jejich síla se přes převody přenášela na naviják. Na něj se namotávalo lano s nákladem z podzemí. Dva koně nahradili sílu až 8 mužů. Díky tomuto mechanismu dokázali místní horníci vytáhnout důlní materiál z hloubky až 200 metrů. Dnes od 1 hodiny tady navíc dva tažní koně předvedou, jak takové zařízení skutečně fungovalo.
0: Václave, předpokládám, že nejsi v Johann Georgenstadtu jediný Čech. Jaký je tam o prohlídky zájem?
1: Zatím tu mají otevřeno necelé 2 hodinky a bylo tady asi tak 10 lidí. Hlavní nápor tu očekávají až po té první hodině, kdy lidé uvidí celý mechanismus v pohybu. Podle pana průvodce, se kterým jsem se bavil, jsou tu připraveni na stovky turistů, kteří přijeli na festival Eurorando.
0: Jistě, žentour není to jediné, co v Johann Georgenstadtu si lze dneska můžeme prohlédnout.
1: Další program se točí také kolem hornické historie. Odpoledne tady začíná ukázka takzvané Metenschicht, tak se říkalo poslední hornické směně před Vánocemi. Horníci skončili směnu dřív, projednali poslední důležité záležitosti a poté přešli k vydatnému hornickému pohoštění, které osobně organizoval důlní dozorce jako poděkování pracovníkům. Návštěvníci si v rámci ukázky projdou podzemí a následně je čeká tradiční pohoštění. Chléb se sádlem a škvarky a skvařené víno. Na programu bude taky hudba a vyprávění horského průvodce. Doprovodní program Euroranda není dnes jen v Johann Georgenstadtu. Na české straně Krušných hor můžou lidé vyrazit třeba do Božího daru nebo do Loučné pod Klínovcem na trhy, nebo se v Obrvízentálu projet po hornické železnici.
0: Tolik Václav Malý ze saského Johann Georgenstadtu. Díky a naslyšenou, Václave.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku budou dnes rozhodovat o novém dodavateli tepla pro město. Restaurátorská firma instaluje do zámeckého areálu ve Valči historický skleník. Poslanci znovu projednávají dětský certifikát. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku dnes budou schvalovat uzavření smlouvy s novým dodavatelem tepla. Městu bude dodávat teplo od února příštího roku. Současná smlouva se společností ČES skončí po 10 letech v lednu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun.
5: Výběrové řízení kvůli výši zakázky pro město připravila externí advokátní kancelář. Zastupitelstvo bude o zakázce rozhodovat dnes od 16 hodin na posledním zasedání před volbami. Z Horního Slavkova Václav Malý, Český rozhlas.
4: Do zámeckého areálu ve Valči na Karlovarsku se vrací historický palmový skleník. Ten pochází z konce 19. století. Jedná se o 15 metrů vysokou litinovou konstrukci, která váží asi 15 tun. I když byl skleník rozebraný už před 3 lety, jeho restaurování začalo až v letošním roce. A co bylo na opravě nejtěžšího, říká z restaurátorské firmy Jiří Kmoška.
6: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří, přiřadit ho do konkrétních pozic. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů ze všech ocelových a litinových prvků. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
4: Instalace skleníku má být hotová do konce září. Jeho zasklení je pak naplánované na jaro příštího roku. Za práci zaplatí zámek asi 15 milionů korun. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
7: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
4: Při útoku na dům v jihoafrickém městě Durban přišlo v úterý večer o život nejméně 11 lidí. Neznámí ozbrojenci podle místních médií vtrhli do budovy okolo 11. hodiny večer a začali střílet po lidech uvnitř. Mezi oběťmi je i těhotná žena. Nejméně 3 další lidé jsou zranění. Policie zatím žádné podrobnosti o útoku nezveřejnila. Motiv činu policie vyšetřuje.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 64 u Mítiny na Chebsku je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tři minuty po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Už za chvíli náš pravidelný rozhlasový fejeton Fouskou svět a dneska má tento název Tvrdá ruka.

0: Kouskův svět. Tvrdá ruka. Můj táta mne nikdy neuhodil. Vždy volil omluvu. Mlátí se sláma a nikoli člověk, říkal. Výprask jsem okusil až později, když jsem začal boxovat. Inspirován dílem Jacka Londona, chtěl jsem být tvrdým mužem, který ubrání svou ženu, svou rodinu. Zpočátku jsem měl malé úspěchy a trochu jsem spichl. A jak říkají naše babičky, pýcha předchází pád. V Děčíně jsem okusil K.O. a přestal jsem nosit nos nahoru. Své děti jsem nikdy neuhodil, vždy se mi zdálo potupné být slabší. Přineslo to dobré ovoce. Já jako pán rodiny jsem se občas zatoulal, kamarádi, kytara, toulky, bylo mi vždy odpuštěno. Osud domova je hlavně v rukách moudrých žen. Poznal jsem několik lidiček, kteří byli vychováni tvrdou rukou. Po každé z nich vanul stín strachu, přetvářka a také zloba. Jakoby se stále bránili a káli. Jsem na straně vlídného slova. Říkat si pravdu a nezneužívat odpuštění je těžké. Je těžké autoritě naslouchat a ještě jí ctít. Nemám rád věty škoda rány, která padne vedle. Potřeboval by ohnout přes koleno. Tvrdá ruka bývá výsledkem nastřádaného vzteku, který si rodinný diktátor vylévá na slabších. Vzpomínám s úsměvem na své omluvy. Promiň, táto, měl jsi pravdu, byl jsem vůl. Nezapomněl jsem okamžik, kdy se mě táta omlouval. Promiň, synu, byl jsi v právu, řekl a podal mi ruku jako chlap chlapovi. Neústupnost a hrubost je zárodkem odcizení. Omluvit se není zbabělé. Je projevem osobní statečnosti. Buďme k sobě vlídní. Těžko se žije s vědomím, že jsme ublížili. Vztek je špatný rádce. Ne, nedělám ze sebe svatouška. Občas pomyslím, že jsem nářez na holou měl dostat. A pohlavky od maminky byly zasloužené.
1: Kouskův svět. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Celkem 12 menhýrů najdete pod šumavským Javorníkem. Ten nejznámější se jmenuje Měsíční kámen a v seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvíli řekneme jeden mysteriózní příběh. I proto buďte s námi dál.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Drc, dvojice, kamenná sedačka, grál, otvírač srdcí, lesní pán, mnich nebo strážci. To jsou názvy většiny menhirů, které stojí v lese pod Javorníkem, směrem na osadu Zuklín, nedaleko Strašína.
1: Celkem jich je 12 a podle toho nejznámějšího, měsíční kámen, je nazvaná také naučná stezka propojující tento menhir a obec Javorník. Kde se ale menhiry v této oblasti vzaly? To je samo o sobě zajímavým příběhem, zahaleným tajemstvím.
0: Ještě předtím vám řekneme, co jsou menhiry zač. Slovo menhir se z bretonštiny do češtiny přeloží jako men, tedy kámen, a hir, dlouhý. Jedná se o prehistorické hrubě opracované, svisle do země zapuštěné velké kameny. Tyto většinou samostatně stojící kameny byly vztyčeny lidmi v pravěku a byly využívány zejména ke kultovním, pohřebním nebo astronomickým účelům.
1: A kdo vztyčil ty javornické? No, to je docela zapeklitý příběh. Není totiž nikde doloženo, že by je zde vztyčili naši předci v pravěku. Jejich původ se označuje jako nejistý. Jejich historie a účel nejsou jednoznačné.
0: S novodobou historií menhirů nedaleko Javorníků je spojena osoba inženýra Pavla Kozáka, který nejznámější menhir, měsíční kámen, objevil na začátku 90. let a v jeho okolí společně se svým kolegou Pavlem Bartlem hledal další vztyčené kameny.
1: Existuje také domněnka, že menhir měsíční kámen nebyl opracován jako menhir, ale jedná se s velkou pravděpodobností o kámen přírodního původu, který může svým tvarem a postavením vyvolávat dojem, že se jedná o opracovaný kámen.
0: Pravděpodobně největším stojícím kamenem v Javornické oblasti je mudrc. Je vysoký téměř 3 metry a při svém objevu byl napůl položený. Jméno mudrc získalo od Pavla Kozáka pro rozšířenou horní část kamene, která může připomínat velkou hlavu. Dnes kámen jakoby dohlíží na podobně velké kameny v okolním kamenném moři.
1: Menhiry prý vyzařují obrovské množství energie, a to jak té pozitivní, tak i negativní. Jasným příkladem prý má být menhir měsíční kámen. Nazván byl podle údajně vytvořeného půlměsíce na jeho západní straně. Z této strany je vyzařovaná energie nejsilnější. Naopak jižní strana kamene má tendenci z člověka, který je v její blízkosti, sílu odebírat. A tak se v této straně kamene nemá zbytečně stát.
0: A jak to tedy ve skutečnosti je s pravostí menhirů pod Javorníkem? Není nikde doloženo, že by je stavěli naši pravěcí předci. Je pravděpodobnější, že vznikly nedávno. To ale nemusí vadit, protože návštěva jedinečných kamenů pod Javorníkem stojí za to.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

rovnodenností přichází období, kdy bychom měli trochu zpomalit a připravit tělo na chladnější část roku. Co teď dopřát a zařadit do našeho jídelníčku a jak se na podzim naladit, to si povíme už za chvíli.

0: rána budou dlouhé noci, skončilo léto a nastává astronomický podzim, kdy se začnou zkracovat, světla ubývá a přichází chladnější období roku. Jak se na nastávající podzim ideálně připravit, co jíst a jak tuto změnu co nejlépe tak nějak vnitřně podpořit, jsme se zeptali terapeutky Vladimíry Naušové.
1: Na podzim se můžeme připravit podle toho, jak budeme pozorovat přírodu, protože příroda nám krásně ukazuje, co se děje, jak reaguje na změnu ročních období. A když se budeme dívat na stromy, vidíme, že schazují listí. Když se budeme dívat na zvířata, tak začínají přibírat na srsti nebo mění jídelníček trošku.
2: Popisuje celostní terapeutka Vladimíra Naušová.
1: Ve chvíli toho sluníčka začne ubývat, což se vlastně po té rovnodennosti děje, tak využíváme toho, abychom tomu přizpůsobili ten svůj denní rytmus, abychom se nasytili denním světlem, přes den byli i víc venku, večer se víc stáhneme do svého domova a než půjdeme spát, tak tlumíme i ty světla, aby už ten náš organismus se na ten spánek dokázal připravit přirozeně.
2: A to se týká stravy?
1: Tady je ideální zaměřit se na to, co vlastně ty zahrádky nám na podzim dávají, takže je to veškerá kořenová zelenina, může to být ovoce z našich stromů, ořechy, které padají. Ideálně, když se zaměříme na ty naše tuzemské potraviny, které tomu našemu tělu jsou nejbližší. Tím, že se stáhneme víc i do těch našich domovů, tak můžeme si ty potraviny nebo to jídlo připravovat víc teplé, takže víc vaříme, můžeme tam přidávat i víc tuků, aby jsme si vytvořili nějaké zásoby na zimu. Určitě z té kořenové zeleniny, mrkev, červená řepa, nyní Hokkaido.
2: Jaké koření teďka je dobré používat?
1: Koření, které podporuje trávení. Tady v tom období bývá oslabený žaludek a slezina, aby nám to jídlo chutnalo, ale třeba i zamezovalo nadýmání, takže to může být třeba fenikl, může to být kmín, ale i třeba koriandr, kardamon.
2: Svoje nezastupitelné místo v tomhle období má určitě i aromaterapie.
1: Použijeme-li třeba do aromalampy, do difuzéru, nebo třeba na masáž břicha, nebo na masáž takzvanou semínkovou silici nebo eterický olej, tak se nám daří lepší pouštět ty věci, stejně tak jako pouštít stromy listy.
2: V podzimním období přichází i chřipky, nachlazení, jak se změní počasí, co je dobré pro prevenci, jakým surovým nám je dobré se v tomto období vyhnout.
1: Pokud už jsme v tom období podzimu, což podle čínské medicíny je element kovu, tak tady jsou nejvíc zatížené plíce, což je ten říjen listopad. Měli bychom se vyhnout všemu, co ty plíce zahlaňuje, což je určitě cukr a mléčné výrobky. Ne je úplně omezit, ale opravdu si vybírat velmi kvalitní, zvažovat, kdy je jíst a v jaké množství.
2: Podzimní regeneraci se Vladimíra Naušová věnuje také ve svém Vita ateliéru formou osobních konzultací a kurzů. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lékařské rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: A za 12 minut už bude pravé poledne. Odvysíláme kompletní zpravodajský servis. Na co se těšit v našem vysílání mezi 12. a 13. Ano, naše pravidelní vědí. Písničky pro vás. Taky proto buďte s námi dál. Já jsem Jiří Trnka. Pěkný den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horkovod mezi Břesovou a Chodovem na Sokolovsku čeká rekonstrukce. Německý Johann Georgenstadt dnes nabízí v rámci festivalu Eurorando prohlídky koňského žentouru. Čeští vědci mají novou šetrnou metodu na odhalování problémů s trávením. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Společnost Sokolovská uhelná připravuje opravu městského přivaděče tepla z Břesové do Karlových Varů. V první etapě půjde pouze o dílčí úpravy a kontroly. Část potrubního vedení mezi Břesovou a Chodovem je ale nutné kvůli špatnému stavu kompletně zrekonstruovat a vyměnit, vysvětluje předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek.
2: Jediné, co tady kritické, je část mezi Břesovou a Chodovem, kde se bude řešit vlastně kompletně modernizace, výměna toho trubního vedení. Pokud jde o část Chodov Karlovy Vary, může ještě dále několik více jednotek let sloužit svému účelu. Budou prováděny pouze analýzy a rentgenové posouzení stavu materiálů a izolací.
0: Na postupnou rekonstrukci tepelného přivaděče chce Sokolovská uhelná získat finanční podporu od státu i Karlovarského kraje. Turisté z celé Evropy poznávají tento týden Krušné hory. Evropský festival pěší turistiky Eurorando jim nabízí desítky individuálních i organizovaných výletů s průvodcem. Doprovodný program připravilo i 6 partnerských měst festivalu. V německém Johann Georgenstadtu budou dnes po celý den prohlídky koňského žentouru i další program, říká Zdeňka Šrédlová z destinační agentury Krušnohoří.
3: Registrovaní účastníci mohou i vyzkoušet Mettenschicht, což je taková tradiční akce, je to poslední šichta před Vánoci a bylo to vlastně loučení horníků s prací a na týden měli třeba volno na vánoční svátky, než šli znovu do práce. A Mettenschicht je taková oslava s pohoštěním a podobně.
0: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problému s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
4: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
5: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problému v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
4: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
5: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky má pak být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve 2 hře i 4 hře, informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 u obce Mítinka u Františkových Lázní máme hlášené odstavené porouchané nákladní vozidlo s přívěsem. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Pěkný dobrý den. Teď máme 5 minut po středečním poledni, čas, kdy začínají 23. zářijové písničky pro vás. Svátek mají Berta a Lina, to jsou jména uvedená u dnešního data v kalendáři. Nezapomeňte tedy nositelkám těchto křestních jmen poblahopřát k jejich svátku. No a pokud si chcete udělat radost písničkou z naší nabídky, pak nám telefonujte na linku 221 55 37 37 a nebo pište vaše vzkazy kdykoliv na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. Je tady pořad, ve kterém plníme vaše přání a hrajeme podle vašeho gusta. Velmi rádi. U mikrofonu Petr Čimpera, na úvod první skladba, za chviličku věřím, že první telefonát. Já vám přeju hezké středeční odpoledne a klidný poslech.

0: 12 hodin 8,5 minuty posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Už je připravená jedna legendární česká skupina, hudební skupina. Ale více k nám k tomu řekne paní Milena, která telefonuje do našeho vysílání. Dobrý den, vítám vás.
1: Ano, děkuji. Dnes slaví své narozeniny paní Věra Jandová ze Staré Role. Dobrou pohodu, zdraví, přeji do dalších let synové s rodinami, sourozenci, vnoučata, přibyla i pravnoučata a dobří kamarádi, co jí mají rádi.
0: Dobře, a prozradíte, kterou skupinu jste vybrala, písničku?
1: No, tu La Paloma.
0: La Paloma a Kučerovci, vše je připraveno, tak tady máme jeden hudební narozeninový dárek. Děkuji vám za zavolání, naslyšenou, pěkný den.
1: Děkuji.

0: byla skupina Kučerovci, písnička La Paloma dozněla ve 12 hodin na 13 minut. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. No a do středečních písniček pro vás nám teď telefonuje pan Václav. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl zahrát pro kolegu z práce, pro jeho zlepšení nálady, písničku od skupiny Citron Už couvám.
0: Dobře, všechno je připraveno. Je zcela evidentní, včera jste nám telefonoval, kolega nemá moc dobrou náladu.
1: Ne, má.
0: Tak ho od nás pozdravujte, domů. Pavla, říkal jste Pavel, že se jmenuje.
1: Ne, teď je to zase druhý kolega.
0: To máte ještě dalšího kolegu.
1: Úplně stejně, tady jás je víc.
0: Tak musíte být stále v naší společnosti, protože my vytváříme tu dobrou pohodu, aby se vám výborně pracovalo. Tak Václave, správně nám telefonujete. Skupina Citron, říkám to dobře.
1: Ano.
0: A písnička Už couvám. Tak dobře, děkujeme. Tak jo, zase někde nám zavolejte. Naslyšenou, hezký den.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ve 12 hodin a 25 minut jsou s vámi ty středeční 23. zářijové a nám do našeho vysílání teď telefonuje a tuším z Chodova paní Anna. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
2: Děkuji, já vás taky všechny zdravím.
1: Také zdravíme.
2: A dneska mám velký přání, posílám narozeninový pozdrav pro Marušku Brackovou z Mírový a přeji, milá Maruško, přeji vám, ať vám slouží hlavně zdravíčko, neopouští vás štěstíčko, ať máte pořád úsměv na tváři, ať se vám v životě všechno daří. Užívejte života, když se vrátím, tak to oslavíme do syta. Takže Marušku, ještě jednou všechno nejlepší a posílám písničku, kterou jste si vybrala.
1: A jaká to je? Řeknete našim posluchačům?
2: Je to Karel Duchoň, Čardáš dvoch srdc.
1: Všechno zaznělo, takže přidáváme se ke gratulantům také my a děkujeme za to, že jste nám zavolala a určitě touhle písničkou o slavenkyni uděláme radost. Tak naslyšenou, hezký den.
2: Děkuju, naschle.

0: Tak to byl Karol Duchoň na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a byl to dnešní hudební narozeninový dárek od paní Anny Schodova. Teď máme 12 hodin a 29 minut. Do našeho pořadu nám telefonuje Standa z Dolců a vybere další písničku. Vítám vás na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, pane Petře. Děkuju za přivítání. Já vás taky vítám. Zdravím všechny posluchače Karlovarského rozhlasu a všem, co mají dneska svátek a narozeniny, přeju hodně zdravíčka. Užívejte krásný počasí. Čeká nás hrozně krásný prodloužený víkend. Takže vybral jsem dneska písničku. Dlouho jsem ji neslyšel, ani toho interpreta Honzu Vyčítala. Je to jeho písnička Pivní džíp a doufám, že neudělám mezi posluchačema nějakou paseku a že si Honzu poslechnou všichni velice rádi, zrovna tak jako já.
0: Je fajn, že připomeneme tohoto interpreta, který byl zajímavý svým hlasem, ale jeho písničky byly oblíbené a stále jsou. Takže jste vybral jeden song, který už jsme tady opravdu hodně dlouho nehráli. No vy jste zmiňoval, Stando, ta jména dnes slaví Berta a Lina. To nejsou úplně obvyklá česká jména. Tak já jsem se nějaká reakce od vás, říkám, nejsou to obvyklá česká jména, třeba znáte nějakou Bertu nebo nějakou Linu, tak nezapomeňte, přátelé, poblahopřát.
1: Neznám, ale tak jsem popřál.
0: Dobře, tak Jan Vyčítal, Pivní džíp, děkuju, Standa z Dolců, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tam před zájezdní hospodou, já vysechnu sem náhodou.

6,5 minuty po půl jedné posloucháte středeční písničky pro vás. Je 23. září 2026 a já vybírám také z došlé písemné pošty. Dobrý den, zdravím Český rozhlas. Prosím o zahrání písničky Na přání pro moji maminku Danu a její kamarádku Anču z Ostrova. Písničku posílám pro všechny dobrý lidičky, také všem lidem z rádia. Písnička se jmenuje Když se zamiluje kůň od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Moc děkuji a pod tímto vzkazem je podepsán Míra ze Sokolova.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: No a do těch středečních, které jsou s vámi teď ve 12 hodin 46 minut, vybere další písničku volající paní Jarka ze Sokolova. Já vás vítám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, já děkuji, pane Petře. A pro dnešek jsem pro všechny vybrala písničku od skupiny Labuš a jmenuje se to Be My Lover. Buď mým milencem.
1: Dobře. Já to tedy vnímám jako samozřejmě v kontextu toho vašeho telefonického příspěvku pro naše posluchače. Tak je dobře. Tak Labuš.
2: A to každý vybere podle sebe.
1: Be My Lover. Tak je tady připravená další písnička našeho středečního, teď už odpoledního vysílání. Vybrala jí paní Jarka ze Sokolova. Tak vám přeju hezké odpoledne ve společnosti našeho rádia. Zase nám příště zatelefonujte. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den. La, la.

Tak takové byly středeční písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 7 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou a po nich začíná pořad Alex a host. Jsme rádi, že nám píšete a telefonujete v daném čase do pořadu písničky pro vás. Za malou chvíli, tedy 13 hodin, my se uslyšíme chvilku po 14. hodině ve středečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak hezké odpoledne.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Dohoda Karlových Varů a těžařské společnosti Suez Group zajistí nároky dostupné ceny tepla, věří obě strany. Západočeská univerzita vybírá nového rektora. Jediným kandidátem je současný rektor Miroslav Lávička. Prezident Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN a bude jasno nebo skoro jasno teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Těžařská společnost Suez Group, město Karlovy Vary a Chodov a jejich teplárny uzavřely dohodu o dodávkách tepla. Ta má zajistit stabilní a dostupné ceny tepla na dalších 20 let. Jak uvedli zástupci obou stran, Karlovy Vary získají větší vliv na cenu a zároveň ušetří náklady za vybudování vlastního zdroje tepla. Suez Group bude využívat kombinaci uhlí, plynu, biomasy, elektřiny a odpadů a zároveň převezme do nájmu přivaděč z Vřesova. Jehož oprava může stát až 700 milionů korun. Dohoda počítá také s využitím odpadů k výrobě tepla a zároveň má zajistit zaměstnanost v teplárenských provozech v době útlumu těžby a zpracování uhlí. Západočeskou univerzitu čeká volba nového rektora. Předsednictvo akademického senátu obdrželo 8 návrhů, všechny pro současného rektora a matematika Miroslava Lávičku. Mandát mu vyprší příští rok v únoru. Volbu rektora přibližuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Termín prvního kola volby kandidáta na rektora stanoví předsednictvo akademického senátu na začátku října. Rektora volí 59členný senát, jehož součástí jsou zaměstnanci i studenti univerzity, a pro kandidáta se musí vyslovit 30 senátorů, a to nehledě na počet přítomných.
2: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
4: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje Washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
2: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno, odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 25 u Jáchymova u Abrtamské zatáčky se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Výdat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala. V Gala.
5: Děkuji, bude ještě neupřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale výtah tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já, samozřejmě, často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No, já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dejchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No, pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: Já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale seriál. Ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě. Jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, táhne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela být nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte naspaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom si to musíte naučit naspaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc z toho, že byste byli začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste

0: žitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
1: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
0: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
1: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
0: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
1: Poznávají vás lidé po hlase?
0: Poznávají.
1: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
0: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená, no.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, no, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty si naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavej, vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam vlastně širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle Vřeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, že dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermelju a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci, všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policie hledá 19-letou ženu z Karlových Varů. Nové Sedlo chce vyřešit problémy s označením místní části Jalový dvůr. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. A zítra bude zataženo místy s deštěm, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarští kriminalisté pátrají po 19-leté Sofii Arielle Resslerové. Žena v pátek odešla ze svého bydliště v Karlových Varech. V neděli se ozvala své matce, že je v Plzni a potřebuje poslat peníze. Potom se už svým příbuzným ani známým neozvala a mobilní telefon má nedostupný. Žena má zelené oči, vlnité hnědé vlasy a měří zhruba 160 až 175 cm. Má užívat léky, které ale u sebe nemá. Jakékoliv informace k pohřešované ženě je možné zavolat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu. Zastupitelé Nového Sedla na Sokolovsku dnes rozhodnou o názvu části Jalový dvůr. Místní ji od začátku 90. let úředně vedou jako součást nedalekých louček. Lidé původní označení dál používají, což komplikuje například zásah záchranářů a hasičů nebo doručování zásilek. Radnice proto chce název Jalový dvůr vrátit do oficiálního označení. O návrhu budou zastupitelé hlasovat na dnešním zasedání. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města se po ranních úderech vypukl požár.
4: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
3: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Marie Bousková, druhý Linda Nosková. Právě wimbledonská šampionka Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch.
5: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za 2 dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
3: V pátek Češky v semifinále poháru byly Jin Kingové vyzvou buď Španělsky nebo Kazachstánky. Jejich utkání se bude hrát dnes.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte většinou zataženo, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane slabý západní, postupně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech na Chebském mostě srazilo osobní auto chodce, na místě jsou záchranáři.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezký dobrý den vám všem, kteří jste si naladili naše středeční odpolední vysílání. Teď je 14 hodin a 5 minut, začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 23. září 2026. Tak co vám nabídneme? Samozřejmě příjemnou muziku, tradiční rubriky, mezi které patří i seriál Co v učebnicích nebylo. Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání této rubriky s Martinem Písaříkem. Tak si poslechněte zajímavosti v našem vysílání i pohodovou muziku. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: A k odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary patří také pozvánky. Ty dnešní mám pro vás teď ve 14 hodin a 25 minut. Mezinárodní turistická akce Eurorando nabízí kromě mnoha výletů také například trh regionálních produktů a specialit na náměstí na Božím daru. Otevřený je do 17 hodin. Návštěvníky zaujme také venkovní výstava v parku u kostela svaté Anny v Božím daru nebo blízká štola Johannes. Její prohlídku je ale třeba si rezervovat. V prostorách staré radnice v Ostrově začne v 17 hodin autorská komentovaná prohlídka výstavy Lucie Výškové nazvané Zvíře v nás. Následovat bude přednáška psychologa Karla Picha na téma Jak předejít vyhoření. Městská knihovna v Sokolově přivítá od 17:30 večer Martu Dřímal Ondráčkovou s jejím pořadem Udrž ksicht. Autorka představí základní principy a techniky masáží obličeje, stejně jako způsob zapojování cviků. Přednáška na téma Vodík mezi mýty a realitou je připravená od 17:30 večer v Karlovarské krajské knihovně. Pohled na využití vodíku od katastrofy vzducholodě Hindenburg technologiím dneška i zítřka nabídne vědec a vynálezce Jaromír Lederer. Pořad reportéra České televize Jakuba Santo na téma Blízký východ a válečná novinařina nabídne od 17 hodin Ašské kulturní centrum La Ritma. Večer autorského čtení Miroslava Šilara mají na programu Císařské lázně ve Františkových lázních. Pořad autora knih Švihák lázeňský, Švihák v porcelánu a Švihák non plus ultra začne v 19 hodin.

krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Tak takové byly středeční tipy pro volný čas s datem 23. září. Je z čeho vybírat, přejeme dobrou zábavu. Teď jste ve společnosti odpoledního vysílání, aktuální čas 14 hodin 28 a půl minuty. Přejeme dobré odpoledne a příjemný poslech.

0: Václav Neckář hudebně ve středečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 5,5 minuty po 14:30. Správné nastavení smluv, sociální poradenství i dotace. To je jen část pomoci, kterou nabízí terénní pracovníci místní akční skupiny Kraj živých vod rodinám ohroženým energetickou chudobou na Tepelsku a Toužimsku. Umožňuje to pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Rodinám pomůžou například vyřešit nedoplatky za energie.
1: Takže vám snížili zálohy, které máte teď 2370. A měla jste předtím 3000.
2: Ano.
3: Aktivizační pracovnice z živého kraje Marika Wolfová kontroluje s klientkou vyúčtování.
1: Takže se vám to snížilo, ale vlastně tady teď vidíme jako hezky, jak se měnila ta spotřeba, jo, že to vám to tady vlastně jako narůstalo ty poslední roky. A teď se podíváme na ty měřáky.
3: Co přesně kontrolujete?
1: Spotřebu, která tady byla za měsíc, tady byla spotřeba 40 kWh za ten měsíc necelých. Jako poměrně dost. Já mám tady tabulku spotřeby, která jako je adekvátní pro ty spotřeby. A tady vlastně vidíme lednice a mrazák, že to je jako měsíčně 20 až 30 kWh. Tady máme vlastně spotřebu 40 necelých. A je to prostě tím, že ten mrazák je starší. Takže je to prostě nějaká otázka, jestli řešit nějakou výměnu nebo se třeba dá změnit teplota, na kterou to mrazí, to taky může vlastně uspořit. Pak třeba pomáhá, když se to rozmrazí, aby to nebylo namrzlý.
3: Teď jsme odešli z bytového domu a jdeme na kontrolu rodinného domu.
4: Jak dlouho spolupracujete s projektem?
2: 3 měsíce, 4. Jo, nějak tak určitě. Jo.
3: A říká Iveta Olahová. Co jsou teda ty primární věci, které řešíte?
2: No, většina to je elektřina, nebo je to voda. Teď už je teda voda v pořádku. Spotřebiče jsme řešili. Já jsem spokojená jakoby. Od té doby, co my fakt jako takhle fungujeme, pomáhajme, tak je to dobrý.
3: Takže tam vidíte vlastně nějaké zlepšení.
2: Jo, vidím.
3: A jaký jsou třeba opatření, které jste přijala v rámci vlastně ušetření?
2: Dá se říct, že s vodou moc nedělám. Jako, že umyju jednou, dvakrát nádobí světlo, když nemusím, nesvítím, zásuvky, když nemusím, nepoužívám, takže všechno vypínám, i ledničku, když nemusím televizi, všechno vytáhnu z té zásuvky a nemusí to tam být.
3: Klára Berkiová pomáhá živému kraji s kontaktováním nových klientů. Sama přitom dříve potřebovala pomoc energetickou chudobou.
5: Já jsem spojka, já jsem pracovala na Českém západě jako komunitní pracovník, takže tady lidi znám dobře, oni se mnou pracujou, jo, a já se jich neptám, jestli by to potřebovali, já jim to rovnou nabízím a řeknu jim na rovinu, prostě je to pro vás něco dobrýho, není to nic špatného.
3: Projekt energetické chudoby přibližuje jeho koordinátorka Jiřina Vladařová.
6: Tak je to o tom, že ty lidi vlastně neví ani za co platí, nebo kolik platí, na jak dlouho, jaký mají ty smlouvy. A někdy je to otázka třeba jenom malinkých drobných úprav v té domácnosti, aby vůbec mohli snížit ty energetickou náročnost celé té domácnosti.
3: Pracovnice jsou schopny měsíčně obejít pouze desítky domácností, a to hlavně z důvodu nedostatku terénních pracovnic. Z Dobré vody, Anna Bečková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A jako každý všední den jsme i dnes v odpoledním vysílání otevřeli prostor pro vaše telefonické inzeráty. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a je tady středeční rozhlasové tržiště s datem 23. září. Tak pokud chcete inzerovat, volejte na linku 221 55 37 37. A my každý všední den chvilku před 15. hodinou přijímáme vaše telefonické inzeráty ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Můžete prodávat, nakupovat, měnit. K tomu slouží tahle rubrika, kterou, jak už jsem předeslal, nabízíme každý všední den v pravidelném odpoledním čase. Ještě jednou tedy telefon do studia 221 55 37 37 a pokud máte inzeráty, nabídněte ho do našeho středečního vysílání. Dávám ještě prostor, abyste mohli zatelefonovat do našeho studia a nabídnout svůj inzerát posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Ale vypadá to, že dnes žádný inzerát nemáme, tak přeci jenom chvilku to trvá, ale je potřeba opravdu ten čas využít. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěl prodat skútr Honda PCX 125.
3: Takže skútr
4: bílý barvy.
3: Honda, ano.
4: Na je to 3000 kilometrů. A rok výroby 24.
3: 1924, jo?
4: Ne, 2024.
3: 2024, dobře. Tak, já vás poprosím o kontakt na vás. Musíme časy neúprosný nabídnout další prostor posluchačům.
4: Jo. 723.
3: Ano.
4: 691.
3: Ano.
4: 731.
3: 723, 691, 731. Prodáváte skútr Honda rok výroby 2024. Zájemci mohou volat na vaše telefonní číslo.
4: Jo, a cena 62 tisíc.
3: Cena 62 tisíc. Mám poznamenáno, děkujeme za inzerát, naslyšenou, pěkný den.
4: Díky, nashle.
3: Tak to byl první volající do našeho středečního rozhlasového tržiště a dáme prostor ještě vám. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Já vás zdravím, dobrý den. Já bych měla k nabídce, prodala bych ze sbírky manželovi CDčka různých žánrů, to znamená dechovku, lidovou hudbu, populární hudbu, mluvené slovo, kapely Jihočeského kraje, ano. Plzeňského, prostě moravské.
3: Dobře, je toho
5: kapely.
3: Hodně, takže máte CDčka v nabídce, dobře. A další
5: ano,
3: položku?
5: Ano, telefon 603.
3: Ano.
5: 539
3: ano.
5: 070 a volám z Klatovska, prosím vás.
3: Klatovsko, 603
5: ale
3: 539.
5: Ale jsem ochotná do Plzně nebo i dál
3: ano.
5: To dovést.
3: Čas je neúprosný, takže 603 539 070 CDčka různých žánrů jsou v nabídce vašeho inzerátu. Děkujeme, naslyšenou.
5: Perfektní stavu po sběrateli.
3: Ano, děkujeme, naslyšenou, hezký den.
5: Já taky, naschledanou.
3: Takové bylo středeční rozhlasové tržiště.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Snížit výdaje za energie pomáhá obyvatelům na Toužimsku místní akční skupina Kraj živých vod. Zastupitelé Horního Slavkova budou dnes rozhodovat o novém dodavateli tepla pro město. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. A zítra bude zataženo místy s občasným deštěm, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Místní akční skupina Kraj živých vod se zapojila do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Energetická chudoba. Terénní pracovníci lidem pomáhají řešit vysoké nedoplatky. Přímo v rodinách například měří spotřebu elektrospotřebičů, pomáhají s jejich výměnou nebo nastavují výhodnější provoz. Pokračuje koordinátorka projektu Jiřina Vladařová.
7: Není to jenom o vyloučených lokalitách, je to o každém občanovi, každém člověku, který je v nějaký nouzi, který si s tím neumí poradě, protože ono to v té energetice není tak jednoduchý téma a ono dneska ani normální člověk nerozumí vlastně, co na té faktuře je a jak to vlastně dá se ovlivnit, aby to pomohlo, aby se to dalo řešit.
6: Zastupitelé Horního Slavkova na Sokolovsku dnes budou schvalovat uzavření smlouvy s novým dodavatelem tepla. Město bude dodávat teplo od února příštího roku. Současná smlouva se společností ČES skončí po 10 letech v lednu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun.
8: Výběrové řízení kvůli výši zakázky pro město připravila externí advokátní kancelář. Zastupitelstvo bude o zakázce rozhodovat dnes od 16 hodin na posledním zasedání před volbami. Z Horního Slavkova, Václav Malý, Český rozhlas.
6: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo.
9: Sport.
6: Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích.
9: Počasí.
6: V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte většinou zataženo, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povene slabý západní, postupně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Nehoda osobního auta s chodcem na Chebském mostě v Karlových Varech by měla být už došetřená a místo průjezdné.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin 4,5 minuty. Na úvod hodiny dvě písničky, jedna od Věry Špinarové, ta, kterou za chviličku uslyšíte v podání kapely Elan, otevře tuhle vysílací hodinu. No a pak už přivítáme našeho dnešního odpoledního hosta. Rudolf Leffler, předseda krušnohorského spolku Abertami, přijal pozvání do našeho vysílání. Tak si poslechněte povídání o spolku a o akci svatováclavské setkání na Ryžovně. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tak to byla Věra Špinárová na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin a 12 minut. Naším dnešním odpoledním hostem je předseda krušnohorského spolku Abertami Rudolf Leffler. Já vás vítám ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Vy máte bohulibou činnost jako krušnohorský spolek Abertami. Vy zachováváte tradice a především, a to jsem vůbec netušil, pane Rudolfe, také abertamské nářečí. Jaké je, kdybyste nás pozdravil ve vašem nářečí? Jak by to znělo?
1: Kriskot.
0: Tak hezké odpoledne. Není to ale jenom tato záležitost. Vy se také staráte o to, aby se zachovalo to tradiční řemeslo, které k Abertamům neodmyslitelně patří, a to je rukavičkářské řemeslo. Ano. Jak se to daří?
1: No tak s rukavičkářským řemeslem jsem začal asi někdy v roce 2010. Dávali jsme dohromady sbírku. Víceméně jsme přivezli věci z Rakouska, z Německa, něco nám poslali ze Švýcarska, něco, co zbylo v Abertamech a z Dobříše. A vlastně jsme udělali takovou sbírku, která je dneska v Abertamském muzeu. A ke sbírce jsou i dva filmy, jeden pro dospělý a jeden film takový veselější pro děti. A
0: historie Abertam stahá hluboko do historie a vy jste napsali knihu 25 veselých historek z Abertam. To je ale už druhý knižní počin.
1: No, to je reedice knihy, kterou v roce 1937 vydal místní rodák Adalbert Wist. A my jsme vlastně tuhletu knihu, kterou on vydal v místním nářečí, kde popisuje život v té době v Abertamech takovou humornou formou, tak my jsme tuto knihu přeložili do němčiny a do češtiny a vydali jsme vlastně nějakou ilustrovanou knihu 25 veselých historek z Abertam, ale aby to nářečí zůstalo zachovaný, takže jsme ještě za 5:12, asi dneska už by to nešlo udělat, udělali z té knihy i zvukový nosič, takže je i nahrávka zvuková, jak to nářečí zní. A aby jsme to přiblížili dětem, tak jsme udělali takový projekt, kde jsme zájemcům z řad dětí předčítali jednotlivé povídky a oni si ke každé povídce kreslili obrázek a my jsme jim pak vydali knížku, kterou si sami nailustrovali. Vlastně mají knihu, která je jenom jedna na celém světě. Každý má svůj.
0: Jasný originál.
1: Originál.
0: To vše v režii krušnohorského spolku Abertami. A nejenom tedy ta knižní záležitost, nejenom to tradiční řemeslo, ale také se staráte o to, aby ten kulturní život v Abertamech byl velmi bohatý. Vy tam máte krásné náměstí, nové.
1: Ano.
0: A tam se konají vánoční trhy. Které další akce?
1: No, my děláme hlavně vánoční koncerty, výšlapy, nějaký cyklový jezdy. Vydávali jsme i pohlednice.
0: Do toho výčtu bychom mohli zařadit také adventní akce.
1: Adventní.
0: A koncerty v kostele, jestli se nemýlím.
1: Koncerty v kostele, ano, tvoříme.
0: Tak to všechno, o to se stará krušnohorský spolek Abertami. Jak velký ten spolek je, abychom pro ilustraci věděli, kolik máte členů?
1: Tak spolek byl založený v roce 2000 místními patrioty. Dneska má spolek zhruba 40 členů, jak z řad místních patriotů, ale taky z řad chatařů a chalupářů.
0: A vy všichni společně organizujete ty zmiňované turistické výšlapy. Teď se to asi hodí, když je Eurorando v Krušných horách. Ty Krušné hory mají dvě části, to jste mi vysvětloval, tu českou a německou stranu?
1: No, samozřejmě spolek, protože Krušné hory jsou pohraniční hory, proto třeba taky ta knížka je v češtině i v němčině, takže naše materiály vesměs jsou v češtině a v němčině. A samozřejmě pořádáme i taková mezinárodní setkání. A jedno z těch setkání je třeba krušnohorské vaření, nebo děláme poznávací zájezdy. Naši partnéři v Německu nás třeba vzali do německého Bundestagu, my jsme je vzali k nám do parlamentu, aby jsme poznali kulturu obou zemí. A
0: Tak ten život funguje v Abertamech, je to zcela jasné z toho vašeho povídání. A mezi ty velké akce patří také, a o tom si budeme povídat po písničce, svatováclavské setkávání. Ano. Pokolikáte se uskuteční letos?
1: Letos po 20.
0: To je jubilejní ročník.
1: Jubilejní ročník.
0: A zdali se tato akce koná na obou stranách Krušných hor, tedy na straně německé a české, tak to si řekneme po písničce, kterou nabízí Tina Turner na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Nepřejeme hezké středeční odpoledne. Buďte s námi. Příjemný poslech.

0: 15:20, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Naším dnešním hostem je předseda krušnohorského spolku Abertamy Rudolf Leffler. My jsme představili společně, respektive vy, Rudolfe, váš spolek, který čítá 40 členů, zabýváte se zajímavými akcemi, ale vy připravujete 20. svatováclavské setkání, teď už můžeme říct, kde, na Ryžovně, kdy se uskuteční?
1: No, setkání se uskuteční tuto sobotu, to je 26.9. Začíná to ráno asi v 10 hodin zahájením, pak protože je to v místě bývalého kostela, tak bude svatováclavská mše, po mši bude přednáška, takové zastavení nad paličkovanou krajkou, potom bude nějaké vystoupení zborového zpěvu, vystoupí sbor Cantus de Velas, po nich vystoupí Swing Melody Ostrov a po nich bude ještě Michal Tučný a Revival Band.
0: Všechno také osvědčené hudební skupiny. Musím říci, že Jan Veverka určitě nabídne skvělou swingovou muziku. A vy jste nahlédl do toho programu, my se k němu ještě vrátíme v závěru našeho povídání. Přibližte historii svatováclavských setkání. Ona je poměrně bohatá a zajímavá.
1: Tak nápad na každoroční setkání krušnohorců z obou stran hranice vznikl při vstupu do Evropské unie, kde jsme dělali takové setkání na hraničním přechodu Mílov, kam přišlo víc lidí, než jsme čekali, o hodně víc lidí, a tam vznikl nápad, že bychom se takhle mohli setkávat každoročně. Samozřejmě setkání pro stovky lidí, potřebujete nějaký prostor k tomu někde, a tak jsme řešili, jestli v Česku, v Německu, střídavě, a nakonec jsme si řekli, že by bylo nejlepší se setkávat na půl cesty, a to je právě ta zaniklá obec Rýžovna, kde je takové zbořeniště kostela svatého Václava, a my jsme to zbořeniště upravili na takovou zajímavou turistickou zastávku, což se povedlo, protože je to hojně navštěvované místo a focené místo, a tam se každoročně odehrává vždycky v sobotu před Václavem svatováclavské setkání, a jak jsme říkali, letos už po 20.
0: To znamená, že takové dva roky byly přípravné práce,
1: ano.
0: Všechno se to dávalo takzvaně dohromady, a v roce 2006 poprvé jste připravili pro návštěvníky tuhle akci. Jaká byla tehdy návštěvnost?
1: No tak návštěvnost se pohybovala kolem těch 200 lidí, no. Tam to vždycky je to o počasí. Jo. Když je hezký počasí, přijde třeba 500 lidí, za ten den se tam vystřídá. Když je špatný počasí, no, přijde třeba 100 takových těch skalních.
0: A z toho, co jste před malou chvílí říkal, vyplývá, že se na tom programu podílí jak ta česká, tak německá strana.
1: No tak na programu se většinou podílí česká strana, samozřejmě jezdí tam třeba řemeslníci z německé strany.
0: Jo. Tak jsem to myslel, že tam doplňují ty ukázky, ano, které patří ke Krušným horám a Kabrtamům.
1: Už jsme tam dělali různé šití rukavic a vrtání dřevěného potrubí a prostě co se tak v Krušných horách za řemesla vyskytovali. Že jo. Letos tam budou hlavně paličkářky teda.
0: Tak a my se dostaneme teď k tomu programu, vy už jste nabídl informace o tom hudebním vystoupení, je jich hned několik, celkem 3. Když přijedeme tedy v sobotu 26. do Abertam, konkrétně tedy do Ryžovny, tak je kde zaparkovat, jak je zajištěno, já nevím, to, aby na nás nepršelo, máte nějaký party stan?
1: Tak na místě bude velký party stan, asi 23x8 metrů, je částečně i temperovaný, ale zatím hlásí dobrý počasí, takže to snad bude. Bude tam občerstvení, bude tam taky k slyšení krušnohorská hudba, pan Severa František, který zpívá krušnohorské písničky v krušnohorském nářečí, bude doplňovat tyhle ty skupiny. Takže já myslím, že...
0: Jak je to s parkováním?
1: S parkováním je to docela špatný, protože parkovat se musí podél silnice.
0: Takže opatrně.
1: Na Rýžovně žádné parkoviště není, no, to je takový nejslabší bod.
0: Říkal jste také, že je připravena občerstvení, takže když přijedeme, začíná se v kolik hodin?
1: V 10 hodin.
0: V 10 hodin dopoledne, a akce potrvá do kolika?
1: Tak dokud budou lidi, no, program končí tak někdy kolem 16. hodiny.
0: Občerstvení je zajištěno.
1: Občerstvení je zajištěno, že jo, možná se to trošku protáhne i to vystoupení, takže.
0: A když pomineme ten hudební program, tak o ty ukázky ručních prací a podobně spojených s touto lokalitou jsou velice zajímavé lákavé pro návštěvníky.
1: Zajímavé a lákavé, ano.
0: No tak já myslím, že všechno zaznělo. Začíná se tedy v 10 hodin v sobotu 26. září, tedy tuto sobotu od 10 hodin v Ryžovně. Nedaleko Abertam.
1: Tak nakonec bych chtěl všechnu širokou veřejnost pozvat, všichni, kteří mají zájem o Krušné hory, a taky samozřejmě poděkovat sponzorům a příznivcům našeho setkání a v sobotu v 10 hodin.
0: Tak vám přejeme, ať se akce vydaří. Je to už po 20. je to jubilejní ročník, ať přijde co nejvíc návštěvníků a hlavně, ať vám přeje počasí. Naším dnešním Děkuji. Odpoledním hostem byl Rudolf Leffler, předseda Krušnohorského spolku Abertami. Naslyšenou.
1: Tak, naslyšenou.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 15:36, posloucháte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nezpůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávicí soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin, 45 minut, pojďme si zasoutěžit s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Tady je středeční dobré odpoledne, připravená studiová linka 221 55 37 37. Také soutěžní otázka a cena. Karlovarští hokejisté s novým názvem BYD Energie Karlovy Vary vyráží na led a vy můžete být u toho. Nabízíme totiž dvě vstupenky na domácí zápas z HC Motor České Budějovice, který v Matony aréně proběhne v pátek 25. září od 18 hodin. Tak o to dnes budete soutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je tady první volající, vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Josef, já vás zdravím, jste první, kdo nám telefonuje. Ano. Také pojďme si nabídnout také soutěžní otázku. Nová zkratka BYD HC Energie odkazuje na nového generálního partnera automobilovou a technologickou společnost BYD.
1: Ano.
0: Víte ale, co tato zkratka v angličtině znamená? Napovím, že jde o slovní spojení Build Your Dreams. Tak za A. Budu vám dávat ty možnosti, co to znamená v české mutaci. Za A. Budujte své sny. Za B. Bojujte jako tým. Za C. Buďte jako jeden.
1: Já zkusím to jako tým.
0: Vy typujete přeložení do češtiny jako bojujte jako tým. Tak je varianta B není správnou odpovědí. Děkuji za zavolání naslyšenou. Takže to nebyla správná odpověď na naší dnešní soutěžní otázku. Dáme prostor dalšímu ze soutěžících. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Iveta Karlovy Vary.
0: Tak Iveta.
2: A já bych zkusila Cčko.
0: Vy říkáte Cčko, buďte jako jeden tým, jako jeden. Buďte jako jeden, tak abych to řekl správně. No, já jsem rád, Iveto, že nám telefonujete. Skoro jsem si říkal, že se trefíte, ale ještě jednou ten anglický výraz Build Your Dreams. To bylo podstatné, já jsem na to dával akcent, na to slůvko dreams, čili sny, a je to varianta A, budujte své sny.
2: Aha,
0: mrzí mě to, já jsem si přál, že vám předáme ty lístky. Tak bohužel, děkujeme za zavolání, někdy příště.
2: Taky, hezký den, naschledanou.
0: Tak paní Iveta z Karlových Varů vybrala variantu C, ne, je to skutečně Ačko, budujte své sny. Tak vážení a milí posluchači, dnešní cena, tedy dvě vstupenky na zápas Karlovy Vary České Budějovice zůstávají u nás, ale já věřím, že nějakým způsobem třeba někomu z vás předáme. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. A je čas na muziku, příjemný poslech.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Ne daj, tak si šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston.
1: Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
4: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
3: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
4: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
3: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
4: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Trestní odpovědnost by se mohla u nejzávažnějších případů snížit na 13 let, navrhuje to ministr spravedlnosti. V Aši bude nový skatepark, z Valče vychází další turistická trasa a zítra bude zataženo místy s občasným deštěm, teploty do 15 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. V Aši opraví skatepark v blízkosti základní školy v Okružní ulici. Sportoviště tam funguje od roku 2006. Prvky i celé zázemí jsou ale zastaralé. Za akci město zaplatí asi 40 milionů korun. Radnice se na práce pokusí získat dotaci. Jak uvedlo vedení města, sportoviště nabídne zázemí pro začátečníky, zkušené jezdce i rodiny s dětmi. Ve Valči dokončili dobrovolníci značení další turistické trasy. Po červené značce se teď zájemci dostanou z centra barokní Valče až na Lounsko, do blízkosti Podbořan a obce Blšany. Trasa přitom prochází pomezím Ústeckého a Karlovarského kraje. Její příprava trvala přes 3 roky, říká za pobočku klubu českých turistů ve Valči Markéta Petrová.
2: A ta značka končí v obci Želeč, nicméně těsně předtím prochází velice zajímavou obcí Siřem, která je významná tím, že zde vlastně trávil poměrně dlouhý čas Kafka a údajně se zde inspiroval pro svou knihu Zámek. Má tam i pomník, takže to je určitě jako zajímavý místo, o kterém ne každý člověk ví.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou skupinou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem v elitní skupině soutěže, pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7 na horách, 6 až 4 stupně Celsia. Zítra pak čekejte většinou zataženo místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povene slabý západní, postupně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
2: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako pro jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné,
0: mě to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo
1: původně
0: zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila. A já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S rudou hvězdou na
1: čele. Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro
0: baletka. Když jednou špičkou a teď se
1: ano,
0: z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče. Na provaz jsem se vůbec netroufla. Takhle, no.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Jinak. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle U hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích. Ne,
1: a ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím Châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Hýry z Horníček, pá, pá, pá. Už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesela. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A.
1: Bezdomovci, Gott a ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humornádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza, jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý, nakrátko jako účes.
2: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano,
2: pán pašoval,
3: ve švestkách,
2: ano,
3: sušených,
2: v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ano,
2: ho.
3: Ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je, teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě možná.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou a takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčku.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít
2: se
3: podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno. Zdravím
6: vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme,
2: děkujeme.
3: Paní Líba.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a já sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, ale. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: No co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Prdlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty jsi blbej a chodíš v novej botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala Plyn už syčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humor.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovkyně.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina
2: Macháčková. Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a ano. Ty jsi

0: Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděly všechny významné naše hvězdy slavné, tleskaly a bavily se. Jaké to bylo?
1: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká, a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
0: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
1: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
0: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
1: Já nevím, tak nevím.
0: Tě tam chtěli oni dva.
1: No, oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
0: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
1: no,
0: pana Páhra.
1: Ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
0: Ano.
1: Jo, prýma.
0: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
1: Ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Smetanovým, no, nebyl bílej.
0: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
1: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
0: Výborně,
1: při tak. Při té večeři, hám mňam.
0: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Klukavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
1: Ano, děkuji moc.
2: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkou.
0: Děkujeme
1: ano,
0: krásně.
1: Ano, to bude napínavý.
0: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
3: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
0: Děkujeme.
1: Bezdomovce, to by jednomyslný.
0: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
4: Počkej, co tě to tam cinká?
5: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
4: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
5: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
4: Mám toho plnou tašku.
5: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
4: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
5: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jen naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
4: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
5: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
4: Zlomit osud, změnit život a hned...
5: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
4: My máme navíc.
5: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
4: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
5: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti Gotta na mizině.
4: Tě pocem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
5: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
4: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
5: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
4: Slavík a Tajterlík.
5: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
4: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
6: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
5: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
6: Já vás znám.
5: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu, ve třech.
6: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
4: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
6: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
4: Hele, pobočkej, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
5: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
4: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
6: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
4: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
6: Pojďte dám. Pojďte.
5: Heleno, to mě to tady tak zajímavě voní. Karle, kam nás to vezou? Já už to vím. Do Las Vegas, Karle.
4: Hurá! Ukážu ti cestu ráje.
6: Teď to tady bude patřit jenom mě.
7: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte, všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě džíp a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svinema. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já jsem to, tak boli, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. A co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nežíroval. Teď mu dají ty sluha, já suhňup. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako, tak, jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl
2: no ne,
1: někde vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovodí, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: A poslomovku, taky jsme se viděli, to už je ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za náš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka tak, má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru Humoriády
1: dnešku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je,
1: no jistě.
3: Tleskám,
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, i jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: Víc času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary budou muset v nejbližších letech vyřešit problémy v dopravě. Farmářské trhy u Karlovarské tržnice se uskuteční už tento pátek. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. A zítra bude zataženo místy s deštěm, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary budou v příštích letech řešit problémy v dopravě. Musí opravit stárnoucí mosty, vybudovat nová parkovací místa a vyjednat vhodnou podobu obchvatu nebo průtahu města. U mostů i plánovaných parkovacích domů budou náklady ve stovkách milionů korun. U obchvatu nebo průtahu město počítá s investicí státu. Nejdůležitější stavbou příštího volebního období bude podle zjištění ČTK rekonstrukce Chebského mostu, která má stát 350 milionů korun. Na to by měla navázat i oprava nedalekého Ostrovského mostu. V neposlední řadě se Karlovy Vary musí připravit na dostavbu dálnice D6 a plánované rozšíření silnice 1/13 na Chomutov. Obě tyto klíčové silnice se budou zbíhat na okraji města. V Karlových Varech se v pátek uskuteční další farmářské trhy, tradičně na prostranství u městské tržnice. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá, k prodeji bude v nabídce pečivo, cukrářské výrobky, uzeniny, lahůdkové sýry, rybí saláty, italské speciality, sirupy a bylinkové kůry. Chybět nebudou ani farmáři s letošní sklizní ovoce a zeleniny a čerstvě řezanými podzimními květinami. Naposledy bude k ochutnání burčák. Prodej začne v 9 hodin a potrvá do vyprodání zásob. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát. Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
4: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
3: Sport. České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce nové sezony. Do týmu se také vrací hlavní opora Markéta Jeřábková. Ode dneška do neděle odehrají tradiční turnaj 4 zemí v Chebu. Na západě Čech se dnes utkají s B výběrem Norska, dál pak s Polskem a Slovinskem.
2: Počasí.
3: Zítra bude většinou zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby zátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 64 nedaleko obce Mítinka u Františkových Lázní máme hlášené odstavené porouchané nákladní vozidlo. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Karlovarský kraj má za sebou další den a my teď vybereme to nejdůležitější, co přinesl události z regionu, témata, o kterých se mluví, reportáže našich redaktorů i to nejzajímavější z dnešního vysílání. No a protože nás zajímá také to, co nás čeká, nebude chybět aktuální předpověď počasí. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, konkrétně Den v kraji. Pomoc s účty za energie i sociálními problémy. Na Toužimsku a Tepelsku ověřují pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který je zaměřený na rodiny ohrožené energetickou chudobou. Více už za chvíli. Policisté si vyzkoušeli zásah proti dvěma střelcům v budově radnice v Jirkově na Chomutovsku. Podrobnosti nabídne Den v kraji. A Sokolovská městská knihovna dnes pořádá besedu s ukázkou obličejové jógy s herečkou a moderátorkou Martou Dřímal Ondráčkovou. Podrobnosti přinese přímo z místa naše regionální stopařka v závěru samotného dne v kraji. Teď Michal Tučný, rád se brouzdám rosou, přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarští kriminalisté pátrají po 19-leté Sofii Ariele Resslerové. Žena v pátek odešla ze svého bydliště v Karlových Varech. V neděli se ozvala své matce, že je v Plzni a potřebuje poslat peníze. Potom se už neozvala. Žena má zelené oči, vlnité hnědé vlasy a měří zhruba 160 až 175 cm. Jakékoliv informace volejte na číslo 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Místní akční skupina Kraj živých vod pomáhá na Toužimsku a Tepelsku nízkopříjmovým domácnostem snížit účty za energie. Jak terénní pracovníci s obyvateli řeší například faktury za energie, říká koordinátorka projektu Jiřina Vladařová.
2: Dávají nějaké úkoly o tom, aby si nejdřív zmapovali, jaký mají spotřebiče. Pak se hledají ty řešení, aby se to odstranilo.
1: Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problému s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech. Tématu se budeme věnovat před 17:30. Společnost Sokolovská uhelná připravuje opravu městského přivaděče tepla z Vřesové do Karlových Varů. Část potrubního vedení mezi Vřesovou a Chodovem se musí kompletně vyměnit. Jak vypadá část potrubí mezi Chodovem a Karlovými Vary, upřesňuje předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek.
3: Pokud je o Čáchodov Karlovy Vary, může ještě dále několik více jednotek let sloužit svému účelu.
1: Na rekonstrukci tepelného přivaděče chce firma získat státní i krajskou dotaci. Do zahrady zámku Valeč se vrací historický palmový skleník. I když poškozená konstrukce byla rozebraná už před 3 lety, opravy začaly až letos. Instalace hliníkové konstrukce má být hotová do konce září. Za sklení pak zámek naplánoval na jaro příštího roku. A naše regionální stopařka se nám dnes přihlásí ze Sokolovské městské knihovny, která pořádá besedu s ukázkou obličejové jógy.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Anaká, noc na zemi, 17 hodin 14 minut, den v kraji, ten dnešní s datem 23. září. David Forst u mikrofonu a jdeme na téma, které je aktuální. Správné nastavení smluv, sociální poradenství i dotace, to je jen část pomoci, kterou nabízí terénní pracovníci místní akční skupiny Kraj živých vod, rodinám ohroženým energetickou chudobou na Tepelsku a také Toužimsku. Umožňuje to pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Rodinám pomůžou například vyřešit nedoplatky za energie.
1: Takže vám snížili zálohy, které máte teď 2370 a měla jste předtím 3000.
2: Ano.
3: Aktivizační pracovnice Marika Wolfová.
4: Právě prochází s klientkou vyúčtování.
1: Takže se vám to snížilo, ale vlastně tady teď vidíme jako hezky, jak se měnila ta spotřeba, že to vám to tady vlastně jako narůstalo ty poslední roky. A teď se podíváme na ty měřáky.
3: Co vlastně kontrolujete?
1: Spotřebu, která tady byla za měsíc. Tady byla spotřeba 40 kWh za ten měsíc necelých. Jako poměrně dost. Já mám tady tabulku spotřeby, která jako je adekvátní pro ty spotřebiče. A tady vlastně vidíme lednice a mrazák, že to je jako měsíčně 20 až 30 kWh. Tady máme vlastně spotřebu 40 necelých.
3: My jsme odešli z bytového domu a jdeme na kontrolu rodinného domu.
4: Jak dlouho spolupracujete s projektem?
2: 3 měsíce, 4. Jo, nějak tak určitě. Jo.
3: A říká Iveta Olahová. Co jsou teda ty primární věci, které řešíte?
2: No, většina to je elektřina, nebo je to voda. Teďko no, už je teda voda v pořádku. Spotřebiče jsme řešili. Já jsem spokojená, jakoby. Od té doby, co my fakt jako takhle fungujeme, pomáhajme, tak je to dobrý.
3: Takže tam vidíte vlastně nějaké zlepšení?
2: Jo, vidím.
3: A jaký jsou třeba opatření, které jste přijala v rámci vlastně ušetření?
2: Dá se říct, že s vodou moc nedělám. Jako, že umyju jednou, dvakrát nádobí, světlo, když nemusím, nesvítím, zásuvky, když nemusím, nepoužívám, takže všechno vypínám, i ledničku, když nemusím televizi, všechno vytáhnu z té zásuvky a nemusí to tam být.
3: Vy jste začínala tak, že jste sama byla klientkou tohoto projektu.
5: Ano.
3: Říká klientka Klára Berkyová. A teď je vaše role jaká?
5: Já jsem spojka, já jsem pracovala na Českém západě jako komunitní pracovník, takže tady lidi znám dobře, oni se mnou pracují, jo, a já se jich neptám, jestli by to potřebovali, já jim to rovnou nabízím a řeknu jim na rovinu, prostě je to pro vás něco dobrýho, není to nic špatného.
3: Pracovnice jsou schopny měsíčně obejít pouze desítky domácností, a to hlavně z důvodu nedostatku terénních pracovnic. Z Dobré vody, Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Salt se svojí písničkou This is the Life byla součástí dnešního dne v kraji, 17 hodin na téměř 21 minut. Desítky pořádkových policistů, zásahová jednotka i záchranáři a hasiči včera nacvičovali zásah proti dvěma střelcům, a to v budově radnice v Jirkově na Chomotovsku. Nácvik začal krátce po 10:30 postřelením dvou dívek před budovou radnice. Pachatelé následně vnikli na městský úřad, odkud byly slyšet další výstřely. Vše sledovali označení rozhodčí z řad policie, hasičů i záchranářů. Na místě byl také reportér Jan Beneš.
1: První hlídka pořádkové policie dorazila na místo zhruba 10 minut od prvního výstřelu. To ale není určující, protože důležité je, jak dlouho to bylo od zavolání na linku 158. Poté, co policisté vešli na radnici, ozvaly se další výstřely. Následně přijela další policejní hlídka. Průběh událostí přímo na radnici jsme my, novináři, sledovat nemohli, protože i my jsme museli dodržet jistý odstup. Na místo pak přijeli také dopravní policisté, kteří okolí střelby uzavřeli, a kriminalisté, kteří také vyváděli do bezpečí lidi jdoucí po náměstí. Zásahová jednotka dorazila na místo zhruba 40 minut od okamžiku první střelby. Do okolí ulice se následně začali sičit i hasiči a sanitky. Záchranáři budovali stan pro příjem raněných, zásahu se účastnilo 160 policistů.
2: Honzo, podařilo se útočníky zneškodnit?
1: Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka jeden z útočníků několik lidí na radnici zastřelil a zranil, pak se zabarikádoval i s rukojmími a policisté proto zahájili vyjednávání. Druhý pachatel z budovy utekl, policisté ho ale vypátrali a zadrželi. Vše tedy nakonec dopadlo tak, jak cvičení dopadnout mělo. Celá akce trvala zhruba 3 hodiny. Policisté v každém okrese ročně provedou 2 taková cvičení. Metodika zásahu se ale od útoku na Pražské filozofické fakultě nebo od útoku v Chřibské na Děčínsku mění. Podle mluvčího Kamila Marka se například policisté už nesoustředí jen na bezhlavě střílejícího pachatele, ale součástí nácviku je i varianta zabarikádování se s rukojmími, tak jako při dnešním cvičení.
2: Jak budou policisté ten zásah vyhodnocovat?
1: Samotné vyhodnocení dnešního zásahu bude trvat zhruba 3 měsíce. Musí se detailně projít činnost každého zasahujícího policisty a útvaru, říká vedoucí odboru služby pořádkové policie Pavel Holtknecht.
3: Probíhá komplexní vyhodnocení, který je závislý na těch informacích, které získáme od rozhodčích, protože máme rozhodčí jak od policie, tak od hasičského sboru, tak z záchranky. Všechny složky si to vyhodnocují po své linii. Potom se dělá komplexní vyhodnocení, včetně vyhodnocení videozáznamu, který samozřejmě zabírá ale větší časový prostor.
1: Ještě doplním, že ke střelbě na radnici vyjížděli severočeští policisté naposledy v Chřibské na Děčínsku letos v lednu. Útočník tam zastřelil jednu osobu a pak obrátil zbraň proti sobě. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače po lednové události instalovali na úřad neprůstřelné přepážky v úřadovnách. A na podzim k něm přibudou také elektronicky ovládané neprůstřelné zástěny, které oddělí v případě incidentu jednotlivá patra.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: A po písničce od Erika Claptona míříme do Abertam. Tam mají Krušnohorský spolek. Je to občanské sdružení zabývající se zlepšením kulturního a společenského života v obci. A pořádá tradiční vánoční trhy, koncerty v kostele, turistické výšlapy, cyklistické výlety, Abertamskou pouť, Den dětí a také svatováclavské setkání na Rýžovně. Letos už půjde o jeho 20. ročník. Víc nám o činnosti spolku prozradil v dnešním odpoledním vysílání s Petrem Čimperou jeho předseda Rudolf Leffler.
1: Spolek byl založený v roce 2000 místními patrioty. Dneska má spolek zhruba 40 členů, jak z řad místních patriotů, ale taky z řad chatařů a chalupářů. A samozřejmě pořádáme i taková mezinárodní setkání. Jedno z těch setkání je třeba krušnohorské vaření, nebo děláme poznávací zájezdy. Naši partnéři v Německu nás třeba vzali do německého Bundestagu, my jsme je vzali k nám do parlamentu, aby jsme poznali kulturu obou zemí.
2: Ale vy připravujete 20. svatováclavské setkání, teď už můžeme říct, kde? Na Rýžovně. Kdy se uskuteční?
1: Setkání se uskuteční tuto sobotu, to je 26.9. Začíná to ráno asi v 10 hodin zahájením, pak protože je to v místě bývalého kostela, tak bude svatováclavská mše. Po mši bude přednáška, takové zastavení nad paličkovanou krajkou, potom bude nějaké vystoupení sborového zpěvu, vystoupí sbor Cantus de Velas, po nich vystoupí Swing Melody Ostrov a po nich bude ještě Michal Tučný a Revival Band.
2: Přibližte historii svatováclavských setkání. Ona je poměrně bohatá a zajímavá.
1: Tak nápad na každoroční setkání krušnohorců z obou stran hranice vznikl při vstupu do Evropské unie, kde jsme dělali takové setkání na hraničním přechodu Mílov, kam přišlo víc lidí, než jsme čekali, o hodně víc lidí, a tam vznikl nápad, že bychom se takhle mohli setkávat každoročně. Samozřejmě setkání pro stovky lidí, potřebujete nějaký prostor k tomu někde, a tak jsme řešili, jestli v Česku, v Německu, střídavě, a nakonec jsme si řekli, že by bylo nejlepší se setkávat na půl cesty, a to je právě ta zaniklá obec Rýžovna, kde je takové zbořeniště kostela svatého Václava, a my jsme to zbořeniště upravili na takovou zajímavou turistickou zastávku, což se povedlo, protože je to hojně navštěvované místo a focené místo, a tam se každoročně odehrává vždycky v sobotu před Václavem svatováclavské setkání, a jak jsme říkali, letos už po 20.
3: Den v kraji. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V sokolovské městské knihovně právě začala netradiční akce s názvem Udrž ksicht, co všechno návštěvníky čeká a s jakým cílem sem lidé přicházejí, to už přímo na místě zjišťuje naše regionální stopařka Lucka Chládková. Lucko, hezké odpoledne i dnes.
2: Pěkné odpoledne ze Sokolova.
1: Tak Lucko, co přesně si pod tímhle tak trošku možná provokativním názvem má posluchač představit?
2: Pod tímto výstižným a tak trochu provokativním názvem se skrývá dnes velmi populární metoda obličejové jógy, hloubkových masáží a celkově přirozené péče o pleť. Celá ta hlavní myšlenka je vlastně jednoduchá. Ukázat lidem, jak si udržet svěží a mladistvý vzhled bez drahých kosmetických přípravků nebo inovativních estetických zákroků. Do Sokolovské knihovny dnes dorazila autorka celého projektu, známá herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková. Ta se snaží místním ženám, ale překvapivě i několika mužům, předat návod, jak pleť věnovat pouhých pár minut denně u zrcadla a dosáhnout viditelných výsledků. Nejde přitom o žádnou suchou teoretickou přednášku. Sál se od prvních minut mění v jedno velké praktické cvičiště.
1: Ty metody posilování a masáží obličejových svalů jsou v poslední době opravdu velkým trendem. Jak vlastně taková beseda v praxi vypadá a museli se na ně návštěvnice nějak speciálně připravit?
2: Příprava byla pro mnohé možná trochu nezvyklá. Hlavním doporučením autorky totiž bylo, aby dámy dorazily zcela bez make-upu. Základem úspěchu je totiž dokonale čistá pleť a následné použití masážního oleje nebo krému. Funguje to zkrátka velmi podobně jako u klasické sportovní nebo relaxační masáže těla. Marta Dřímal Ondráčková zde názorně předvádí, jak správně stimulovat mimické svaly, které s věkem přirozeně ochabují, a jak obličej správně prokrvit. Pro ty, které tato metoda natchne, sebou autorka přivezla i své knižní bestsellery, včetně horké novinky s názvem Rychlovky, která nabízí skutečné návody, jak pleti pomoci třeba během 5 minut při raní kávě nebo na cestách. Celý program je naplánován na zhruba 90 minut a podle prvních reakcí v sále je jasné, že o smích a uvolněnou atmosféru tu dnes nebude nouze.
1: Lucko, díky za aktuální informace a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

večer zvinit tiše sténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: počasí.
1: Bude sluníčko, nebo naopak bude zamračeno? Bude teplo, nebo naopak zima? To jsou otázky, které shrneme v dnešní předpovědi počasí právě teď s Tomášem Vejvodou, kterého vítám na telefonní lince. Tomáši, hezké pozdní odpoledne.
2: No, dobré odpoledne.
1: Tak jaká bude noc z pohledu počasí?
2: Tak v nejbližších hodinách očekáváme polojasno až skoro jasno. Po půlnoci bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat a k ránu můžeme očekávat postupně až zataženo a hlavně v Krušných horách se mohou objevit i první přehánky. No a ty minimální teploty se budou pohybovat v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia. U dolích při déle trvající zmenšené oblačnosti může být až 5 stupňů Celsia.
1: Zítra čtvrtek 24. září jsme zvědaví, jak bude.
2: Tak zítra nás čeká větrnější a chladnější den s možností přeháněk. Ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně na horách. Kolem poledne a odpoledne očekáváme již proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Večer pak budou ty srážky většinou ustávat a co se týče teplot, tak ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 12 do 15 stupňů Celsia a k tomu během dne povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tomáš Vejvoda a aktuální počasí na následující hodiny. Tomáši, díky. Hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN. Vyzval Rusko a Čínu k větší odpovědnosti za mír. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít v zahradě opět historický palmový skleník. Jeho instalace právě v těchto dnech končí. Teplice připravují dočasnou zimní noclehárnu pro bezdomovce. A zítra bude zataženo místy s občasným deštěm. Teploty do 15 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Restaurátorská firma instaluje v zámecké zahradě ve Valči na Karlovarsku opravený palmový skleník z konce 19. století. Práce by měly skončit v závěru září. Zasklený pak bude na jaře příštího roku. Potom se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století. Jak říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek, palmový skleník je významným prvkem nejen zámecké zahrady.
2: Společně se zámeckým kostelem a zámkem tvořil jednu z dominant Valeckého údolí a byl právě konstruován tak, aby každý, kdo do Valče přijíždí, ho viděl. Skleník nechal postavit hrabě Vincent Thun Valcasína, tehdejší majitel Valče, a zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
0: Za práce zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova, zatím jen dočasná během zimního období. Zastupitelé schválili na její noční provoz v listopadu a prosinci 673 tisíc korun. Dosud mohli bezdomovci v zimě nocovat ve vyhřívaném stanu na dvoře neziskové organizace. Pokračuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Iva Tichá.
3: Zkušenosti ukazují velký zájem z řad osob bez domova na přenocování, ale i prospěšnost pro obyvatele města. Původní projekt, to je z areálu White Light, i na základě doporučení hasičského záchranného systému již nelze využít.
0: Konkrétní místo pro dočasnou ubytovnu Teplice zatím nezveřejnili. V Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Bátok. Bakterii potvrdili testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy nechalo budovu kompletně vydezinfikovat.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. V dnešním vydání pořadu Muziky muziky se ještě jednou budeme věnovat vzpomínání na zpěvačku Ivanu Zbořilovou. Písničky, které si budeme pouštět, Ivana Zbořilová naspívala s krajankou Václava Hlaváčka a všechny vyšly v roce 2020 na CD Květ sakury bílé. V úvodu zazněla polka Ta naše kapela od Antonína Pechy s textem Václava Hlaváčka. Jako další se chystá valčík Netrapte se rodičové v úpravě Williama Bereše. Spolu s Ivanou Zbořilovou zpívají Ivana Jelínková, Vratislav Velek a Jiří Škvára.

Manželství dvou muzikantů má jednu velkou výhodu. Doma není nikdy nouze o muziku. Ivana a Pepa si spolu zpívají dodnes. S Pepovou kapelou se hudba pravidelně ozývá, také na rodinných oslavách a narozeninách jejich přátel v Otvovicích. A když zrovna není žádná oslava, zpívají si prostě sami dva. Hudební talent se přenesl i na jejich dceru. Ta se věnovala především tanci a zpěvu a stala se dokonce mistryní České republiky v latině i standardních tancích. Zpívala také s otcovou kapelou. Dnes pracuje v médiích jako moderátorka a influencer.

Ivana Zbořilová s manželem žijí v Praze, ale svůj druhý domov mají v Otvovicích. Domeček kdysi koupili od Lucie Bílé, která si postavila větší dům. A tak jsou dnes s Lucí Bílou sousedky. K tomu patří také zahrádka, ta je ovšem především manželovou doménou. Pepa je podle Ivany z jejich dvojice jednoznačně mičurin. Ivana se raději v Otovicích zajde do hospody. Doma je naopak kuchařkou ona. Vaří výhradně Ivana. Pepa se podle ní zmůže maximálně na kuře s bramborem, když je manželka někde pryč. Nyní se pro nás chystá hospodská polka Svatopluka Havelky a Pavla Kopty z filmu Všichni dobří rodáci a valčík Josefa Poncara a Karla Štěpničky Říkej, mám tě rád.

Na sport Ivanu Zbořilovou příliš neužije. Občas si přečte knížku, ale na klasické koníčky jí vlastně nezbývá čas. Jak sama říká, je pořád v jednom kole. Když začalo vystoupení ubývat, začala hlídat děti. Dnes už dochází pouze do jedné rodiny a i s tím plánuje skončit. Chce totiž mít více času na vlastní vnoučata. Vnouček půjde po prázdninách do druhé třídy, vnučka do první. A Ivana by jim ráda věnovala co nejvíce času. Důležitou součástí jejího života jsou také rodiče. Tatínkovi je 90 let, mamince 680. Rodiče ji, jejího bratra, celý život podporovali v muzice a dnes Ivana cítí, že je čas jim jejich péči alespoň částečně vrátit. Nyní si poslechneme posvícenskou polku od Josefa Krčka a Vladimíra Merhauta, po které přijde na řadu valčík Miloslava Pěničky a Stanislava Pěnčíka, Slavík Šel.

Od roku 2018 je Ivana Zbořilová spojená také s krajenkou Václava Hlaváčka. Začalo to nenápadně. Jednou v krajence zaskakovala a z jednorázového záskoku se stala spolupráce, která pokračuje dodnes. Krajenku si pochvaluje především kvůli muzikantům. Jsou to podle ní špičkoví hráči a společné koncertování je stále baví. A zvláštní radost má z vystupování v kroji. V civilu

cesta kdysi začala. České písničce, dobré dechovce a radosti ze zpívání. A také trochu té trémě, která ji provází celý život. Protože, jak sama říká, zpívala s hvězdami, ale neměla to zadarmo. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

Pěkný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Určitě se mnou budete souhlasit, že každý z nás čas od času bojuje s jednou takovou nepříjemnou záležitostí, se škytavkou. Je to docela protivná věc, jak s ní bojovali naše předci, čím byla podle nich způsobená a hlavně, co na ní jistojistě zabíralo. O tom v následujících minutách spolu s pěknými lidovými písničkami. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Jako škytavku neboli latinsky singultus dnes lékaři označují náhlé, ve většině případů spontánní stahy bránice, které jsou vyvolány drážděním bráničních nervů. Do plic se prudce nasává vzduch a při průchodu hrtanem nastává rychlé uzavření hrtanové příklopky. Asi to znáte. Mezi nejčastější příčiny patří třeba rychle snězené jídlo, sycené nebo alkoholické nápoje, ale někdy třeba i bouřlivý smích. Jakoliv je škytavka nepříjemná záležitost, zvlášť když přijde v nějakou neúplně vhodnou situaci, většinou také sama odezní. V lidových moudrech bývá původ škytavky přisuzován tomu, že na škytajícího člověka někdo myslí a škytavka odezní ve chvíli, kdy škytající zjistí, kdo daná osoba je. No, nejsem si jistá, zda právě tohle funguje, ale lidových moudér na tohle téma existuje daleko víc. Dostaneme se k nim hned po písničkách.

dnešním špalíčku si povídáme o škytavce, která už trápila naše předky a ti si je také po svém vysvětlovali. V roce 1892 ve sborníku Český lid vyšel malý soubor lidového povídání o škytavce. A tam se mimo jiné píše, cituji: kdo hltavé jí a přitom mluví, nahltá se větru a dostane škytavku. Někoho popadne škytavka z lítosti, někoho ze zlosti, někoho z hladu, někoho ze zimy a podobně. Ať si vzpomene, z čeho ji dostal a snaží se jí zbaviti, škytavka se ho pak pustí. A nebo tomu, kdo má škytavku, dá se píti voda ze sklenice, zatímco pije, hodí se mu nůž do sklenice a škytavka přestane. Tak tomu se věřilo prý podle zápisů, třeba v Kokořově u Nepomuku. A nebo další lidová rada našich předků. Dobře je při škytavce namočiti do studené vody hadřík a přiložiti jej na důlek u srdce, aby ho škytavka neutrhla.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháme pěkné lidové písničky z Plzeňska a také si dnes povídáme o lidových rčeních a radách našich předků spojených se škytavkou. Další rada zní takto. Kdo má škytavku silnou, ať zatají dech a třikrát po sobě říká. Šla škytavka přes moře, potkala tam řehoře, řehoř vyšel, škytavka tam zůstala. No ale pozor, tohle říkadlo prý pomůže jen jednou a vícekrát už bohužel ne.

Někdy se doporučuje zadržování dechu nebo vypití sklenice vody. V dnešním špalíčku si povídáme o škytavce a také o lidových radách, jak se jí zbavit. Moje babička například praktikovala úlek. Když někdo z rodiny škytal, v nestřeženém okamžiku na něj vybafla, až se pořádně lekl. Je pravda, že škytavka tím vlastně občas opravdu přešla, ale osobně jsem tuhle léčbu šokem vůbec ráda neměla. No a co vy? Máte nějaké speciální rady, jak zatočit se škytavkou? Dejte nám o nich vědět. Nebo třeba i to, jak se jí zbavovali vaši rodiče anebo prarodiče. A ještě pozor, pokud vás škytavka trápí dlouhodobě, často se vrací a přetrvává třeba i několik hodin, pak už je pro jistotu potřeba vyhledat lékaře. No a tady končí dnešní povídání o škytavce a lidových radách, jak na ni. Příjemný a klidný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Pomoc v energetické chudobě pomáhá snižovat zálohy za energie obyvatelům na Toužimsku a Tepelsku. Turisté na Eurorandu objevují Krušné hory i česko-německé pohraničí. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. A zítra bude zataženo místy s občasným deštěm, teploty do 15 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Místní akční skupina Kraj živých vod pomáhá na Toužimsku a Tepelsku nízkopříjmovým domácnostem snížit účty za energie. Jedná se o pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Obyvatelé navštěvují terénní pracovníci a řeší s nimi jednak faktury za energie a taky uzavřené smlouvy. Pokračuje koordinátorka projektu Jiřina Vladařová.
2: Ta práce je dlouhodobá, není to jenom o jedné návštěvě, že musí tu domácnost navštívit několikrát a vlastně dává jim nějaký úkoly o tom, aby si nejdřív zmapovali, jaký mají spotřebiče. A pak se hledají ty řešení, aby se to odstranilo a aby to bylo ku prospěchu.
0: V Krušných horách pokračuje festival Eurorando 2026. Nabízí přes 50 pěších tras, včetně přeshraničních výletů, autobusových výprav nebo splouvání Ohře. Turisty láká rozmanitý terén, výhledy i hornická historie a dějiny česko-německého pohraničí. Trasy měří většinou 10 až 20 kilometrů a jejich obtížnost je střední až vysoká. Jak uvedl Štěpán Jabůrek, ředitel destinační agentury Krušnohoří, která Eurorando organizuje, rozpočet festivalu je zhruba 25 milionů korun. Financován je z evropského dotačního programu Interreg. Na akci přispěli také Karlovarský a Ústecký kraj. Akce má podpořit aktivní pohyb, přátelství mezi národy a poznávání regionu. Festival potrvá do neděle 27. září. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Ministři se sešli v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
3: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Pomane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně. Ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby si ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich věsta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlé.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu o Tyšnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala. A když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, já s tím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Já myslím, že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byli začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: si na blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty si naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je třeba 20, možná i 30 let. Já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavej, vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není

0: dubbing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
0: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle Vřeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníku. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuji? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude ten dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste je samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako to já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl 1 šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazků asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

0: Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trochu připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice. A začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí ještě

0: jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy, a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
0: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
0: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth, a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc, a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
2: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Je telem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe, chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskl.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl Střeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
1: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
1: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
1: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
1: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
1: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku. Víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje.

0: Vysloveně lhali?
1: Stydím se za to.
2: Co jste zač?
0: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
3: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
0: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
2: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
3: Kolik to dělá, doktore?
4: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
2: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali.

0: Kampak, já bych se teda na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: No tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Duzbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jíma a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ucha k uchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se popte.

0: Počkejte, jeden, dva tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
1: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu skudlit, tomu napište rovno.
1: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
1: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vy ptáte se.
1: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Píš do Kolumbie.
1: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: Ale no tak profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
1: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
1: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
1: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
2: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
2: už
0: tak
2: od začátku.
0: No, já...
2: No, já potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
2: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
2: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
2: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore, ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
1: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
1: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
1: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
1: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
1: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
1: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
1: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
1: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkát, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutit jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Já to udělám.
1: Mějte rozum, jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
1: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
1: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil na tovém jed. To jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
2: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
2: Bude to těžké. Ono, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
2: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
2: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
2: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
2: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
2: přitěžující.
0: Ale
2: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
2: Ne.
0: Nevemeš?
2: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
2: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
2: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu, Honza Macoun. Těšil jsem se na vás. Je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa, elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macoun, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a ne jen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co, maximálně se strapním já a to prakticky skoro nikdo neuslyší a hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat? A proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A určitě, stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně o všem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit, tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti, dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No to je
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho dodám cigaretu.
2: Nakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře neště zuby. Tak je to
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Udělat.
2: Oni rádi zpívají. Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Nemožná. U cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně si myslím jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano. A nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, při tom vrát.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázava, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: myslíte,
2: divoká řeka.
0: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo? Je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, nashledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak, no tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi, no a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou, no a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, to jste představili, to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo dlouhé kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mohy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří, a nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. No, válka.
0: Nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky.
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové ta. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, mají přítelkyn tenkrát. A už to Meldinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je pana. A
0: to je otázka,
2: tu Melinku, prostě zase skalajské kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%.

0: žádat mamince. Maminka se dívala. Se dívala tak, jak před 10-14 dníma. Zlobila. A ti jedna přidá.
1: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
0: Krásně.
1: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5, to znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce.

se telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu, no to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale. Ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je. Teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač? Je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, Regiojet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
0: to
1: době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce, v ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě poští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodenou vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromír Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost. Stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu, nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna, tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše, tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Dobrý,
1: no, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já sláva Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro nás, jsme měli manžele prvajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pajdala tak po rovině. No tak a mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: 5 let tady byli, nebyli na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátku, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila loni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj 3 roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl nemeškal, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod je neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz zákazu mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Od Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom o kterých vím a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A ty jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Mm-hmm.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo, protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, kteří to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
1: No, zaplať pánbůh za to.
0: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný.
0: No, ten
1: je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Marek, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten pikador.
1: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: Ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. No. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo ten tlak. Protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam ten krát na výlet, a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, startovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jako, že centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis u přechodu, zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve. Lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že
by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí.

0: Já bych v první řadě chtěl říct, že má zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
1: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
0: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Mm. Konečně.
1: A myslíte,
0: to je strašné. Myslíte,
1: že ten zákaz něco vyřeší?
0: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
1: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
0: Děti, jo, oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
1: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
0: No, to je ono.
1: Ale to je tou dobou.
0: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
1: ano.
0: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
1: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
0: No.
1: Přišlo mi to
0: no,
1: stejný.
0: Jasně.
1: Přišlo mi to divný.
0: No,
1: hrozně rozčilující.
0: Ano, to je divné, opravdu divné.
1: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
0: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Hmm. Zůstanou závislí na tom telefonu.
1: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
0: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
1: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tom, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
0: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
1: Takže musíme začít u sebe.
0: Začít u sebe, rodiče a školy.
1: Ano, to je fakt.
0: Rodiče a školy souběžně...
1: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo.
0: Jako mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si

0: smrad. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovky, do žákovské knížky poznámku.
1: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
0: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
1: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
0: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ty děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
1: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
0: To je ono, to jste řekl výborně.
1: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
0: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
1: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
0: Děkuju za rozhovor.
1: Já taky.
0: Zdravím všechny, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, na shledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji. Kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíš jak kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojovat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo,
1: to
0: když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne, vůbec.
1: Já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak. Protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já se na to k tomu nerozpěl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, To je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někde jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír a
0: nashledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

V žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při one-man show. Na druhou stranu, i třeba taková one-man show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností, 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclejárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a kliče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil, teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla a znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír, sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebném.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe, a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlo lápneš na prák, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ta no mě nedo smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavést ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Jíje! Majko, jíje!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Lubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariána, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, v nůši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oč

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro, stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové. Šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
2: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf. Zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Copak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličkost.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné, jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to, protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
5: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
5: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
5: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
5: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
5: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
5: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
5: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
5: Co říkáte?
4: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
5: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
5: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.

0: Vyhrál jste na celé čáře.
1: Doopravdy?
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
1: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Píš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
0: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
1: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už není psáno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za

0: ta léta ve vysílání hned několik. A vydá přece jsem na jedno zpracování příběhu Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
1: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
2: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
1: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
3: Historický úkol. Vznešené poslání. Potřebují tvou pomoc.
1: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
3: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
1: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
3: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
1: A na dlaň kolik?
3: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
1: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
3: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
1: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
3: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
1: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
3: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
1: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
3: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
1: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
3: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
1: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
3: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
1: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
3: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
1: Tahle hromada plechu.
3: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
1: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
3: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
1: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
3: Poradíš si s tím.
1: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel, to byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
3: No. Tak co?
1: No dobře, no. Docela vám sluší.
3: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
1: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
3: O, Sancho! Cítím, jak mi narušuje.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sanč, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: Ale rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prosto řeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane. skládat hold obyčejný holce.
6: Je něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jim ne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcinea není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.